0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: opět přijede Michal na svatba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Čepkov opět přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český statistický úřad dnes zveřejní nové údaje o vývoji mezd. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí pokračoval jejich rychlý růst. Výdělky podle odhadů rostly i po započtení inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda přes 50 000 korun a meziročně vzrostla o 8%. Dánská tajná služba varuje před konkrétními plány Ruska na sabotáže v zemi. Terče mají být především firmy z obranného průmyslu spojené s vojenskou pomocí Ukrajině. Rusko se podle zpravodajců snaží k případu útoku využívat i běžné Dány, například fotografování vybraných míst. Dánské úřady proto vyzvaly ohrožené firmy ke zpřísnění bezpečnostních opatření. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v ligové dohrávce Hradec Králové 1-0. O jediný gól zápasu se po hodině hry postaral Daniel Vašulín. Brno vyhrálo po třetí za sebou a v tabulce se posunulo na druhé místo. Ve druhém včerejší dohrávce remizovali Bohemian s Jabloncem 1-1. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Štěrkoviště v Otrokovicích se dočká dalšího vylepšení. Začíná tam stavba nových veřejných toalet, které budou na rozdíl od těch dosavadních přístupné po celý rok. Podle města totiž stále víc lidí využívá areál nejenom v létě, ale třeba i na podzim. Na toaletách na otrokovickém štěrkovišti bude k dispozici taky přebalovací pult. Vyrobené budou v takzvaném antivandal provedení z nerezu a mimo hlavní letní sezónu bude jejich použití raději spoplatněné. Dnes čekejme na východě Moravy po celý den oblačno až polojasno, výjimečně by se mohla objevit i přehánka. Odpolední teploty se zastaví mezi 23 až 26 stupni.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ráno. Ahoj, Dave.
2: Ahoj, proč jsi začal mnou dneska?
1: Tak musíme to trošku proměnit. Tak Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jasmin, víš, jak jsi říkala, že kvůli tomu, že 1. září bylo v úterý, že máš pocit, že je v kalendáři o den
3: mý. Ano.
1: No tak já včera celý den říkal, že je úterý. A mě furt lidi opravovali a říkali, že je středa. Tak což je ta lepší varianta? Tak my vám přejeme krásný čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a hity, ty jsou nachystaný. Tímhle startuje čtvrteční snídaně šampionů. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 6 minut. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Mě by zajímalo, kolik hodin jste spali na dnešek. Jestli jste fresh.
1: Tak to já vím úplně přesně, protože mám aplikaci, vždycky, když se vzbudím a vypnu budík, tak mi to ukáže. A je to 5.01.
0: A počkej, ty tu aplikaci, ty musíš mít nějaký chytrý prst nebo něco takového, ne?
1: Ne.
0: A jak to funguje, čověče?
1: No, jen se to zapne, že jdeš spát.
2: Fá, to odhaduje prostě.
0: Aha. No tak dobrý, takže počkej. S prstem
1: to nahrává zvuky a všechno.
0: Dobře, jako, tak kolik spal David?
2: Přesně 7 hodin. A já jsem stará škola, já jsem prostě v 10 usnul a v 5 jsem vstal. Takhle jednoduchý to je, žádná aplikace.
0: Fakt? Takže to máš přesně takhle.
2: Úplně přesně.
0: Já jsem spal asi hodinu a půl.
1: Co?
0: Já jsem byl na Firemce, na Hluboké nad Vltavou. To je na jihu Čech, Jasmin.
2: No. Hluboká myšlenka. Hnedka googlila.
0: Já jsem si říkal, kde je Hluboká nad Vltavou? Pro jednu českou pojišťovnu, ale to byl mejdan. Ale musím říct, že na to, že jsem spal opravdu chvilku, tak je mi krásně.
1: Tak víte co, tak nám pojďte říct, jak dlouho jste spali dneska vy. Jo, máme před náma minutu šampionů, vždycky musíme přečíst co nejvíc zpráv od vás. Chceme tři věci.
0: A to jak se jmenujete? Odkud jste? A kolik hodin cca, nebo jestli to máte úplně přesně, jste naspali? Dejte nám to vědět na 777-937-777. Vrátíme se k tomu, teď hity Welshly Arms a taky Ed Sheeran na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm. Za minutu tohle Welsh Arms, Legendary na Hit Radio. Krásné ráno. No tak kolik hodin jste dneska naspali? O tom bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin jste tomu dali.
1: Lucie Tachov pravidelně chodí spát se slepicema, takže většinou spí 8 až 9 hodin.
0: Alice až 0 hodin.
1: Alena Mariánky spala 3 hodiny 15 minut.
0: Tom Šumperk 0 hodin je ponoční, který měl 4 za sebou. Wow.
1: Kufrérka Praha apka říká 5.29, ale má pocit, že méně.
0: Jana Frýdek Místek 1 a 3 čtvrtě hodiny.
1: Hanka Bruntál usnula kolem půlnoci, pak začal manžel chrápat, tak se stěhovala, čistý čas spánku asi necelé 4 hodiny.
0: Petě Rokycany dnes naspala 5,5 hodiny, denně vstává ve 4 a cvičí, aby se probudila a nabudila na celý den.
1: Jakub Hořice v Podkrkonoší spal 4 hodiny 40 minut.
0: Peťa Václavíková z Dolní Olešnice, 2.15 hluboký spánek, 4.15 slabý spánek a hele lidi, jsem ready.
1: To se mi líbí, to rozdělení ještě na hluboký, slabý.
2: Mě spíš zaujalo Alice až 0 hodin, nemělo by tam být Alice jenom 0 hodin.
0: Tyjo, takovýhle humor tady pojedeme, jo. Ale dobrý.
1: Dobře,
2: že není z vesnice jenom.
0: Kde bydlíš? Jenom 24. Huntrix Golden pro všechny, kdo nás ladíte ve čtvrt na sedm. Hezké ráno, zítra rádia.

0: Tohle jsou Huntrix Golden. Vy posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, s vámi vaše svatá trojice, dvojice. Michale, Spina, David, hezké ráno.
1: Máme tady další věc, kterou si v Číně jen tak neotevřete. Víme už, že tam nepochodíte s Instagramem, Facebookem, Googlem, YouTubem, taky ne. A další se přidává OnlyFans.
0: Ne.
1: Jo, opravdu Čína dala týhletý platformě jasnou stopku, protože podle všeho to prej ohrožuje veřejnou morálku a šíří nežádoucí západní vlivy.
0: Ježíš Maria. Takže tohle je ten oficiální důvod, který teda oni řekli, jo?
1: Je to tak.
0: Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože podle mě ten hlavní důvod, proč to zakázali, byl ten, že to nikoho nezajímalo, nikdo to nekupoval, tak to prostě jako škrtli nenápadně, jo? A vymysleli nějaký důvod, soudruzi. Protože to prostě nezajímalo nikoho.
1: Já si spíš říkám jako, že mě baví, že tohle to je ta poslední kapka pro ně. Jo, že říkají západní vliv a je to zrovna OF-ko.
0: No ne, ono to nikoho nezajímalo, protože to nikdo nekupoval, tak jako ty bys to kupovala, když to je rozkostičkovaný, to hlavní. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna. Kateřina Marie Tichá, Plamen, to bude další muzika tady na Hit Rádiu a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
6: Tati, tati, na Čepkov oběd přijede Michal na svatba.
7: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
6: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
6: Jupi!
8: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Jsem hrdina, jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumat

0: pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
2: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku nákladňáků na D35 na 293. kilometru směrem na Olomouc, havarovalo nákladní auto, projíždí se bez zdržení.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: Coldplay, We Pray na Hit Radio.
1: To nejsou Coldplay, ale We Pray.
0: Ty jsi vyspala dnešek, co? We Pray. We Pray. Tak pojďme na Davidu ranní update.
2: Ranní update.
3: Česká armáda začala testovat nový maskovací vzor. Po více než 30 letech má postupně nahradit současné maskáče a lépe fungovat v přírodě i městské zástavbě. Vojáci by novou kamufláž měli začít dostávat v roce 2029. Donald Trump chce přejmenovat taky Hormuzský průliv sám po sobě. Americký prezident navrhl název Trumpův průliv s tím, že strategickou námořní trasu mají nyní pod kontrolou Spojené státy. Přemýšlení o budoucnosti může podle vědců pomáhat zvládat každodenní život. Když si představujeme úspěch nebo řešení problémů, mozek nás za to odměňuje uvolňováním dopaminu. Díky plánování tak může být budoucnost předvídatelnější a méně stresující.
4: Já vám řeknu, že jestli mě něco v životě opravdu stresuje, tak je to právě představa o budoucnosti.
1: Ty to máš naopak.
0: To je fakt, no nejenom Jasmin, já to mám taky tak.
1: Co a když si teďka začnu představovat třeba, že dneska už je čtvrtek, zítra pátek a pak víkend, tak jako je mi příjemně.
4: To je
0: no,
4: lepší
0: cenách, tak to jsou ty, co nic nedělají, že jo? Tak jasně. Řekni proč, tell me why, tohle je eurodancová pecka z roku 99, za mě teda obrovská kudla. Vy, kdo jste vymetali diskotéky, tak 100 pro tohle pamatujete. A nemusíte nikam na diskošku, stačí, když si dáte volume pěkně doprava a tohle si užijete. Precioso, Marvin, tell me why, na Hit Radio v 6.33.

0: Stále posloucháte čtvrteční Hit Radio, to jsme moc rádi, tohle je Pink, 6 hodin a 39 minut, hezké ránko. Už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10, nebo teda celý ráno, ale ideálně v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale v éteru. A takhle to zní.
2: Ano, zapamatujte si tenhle zvuk. Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka, za dveře, z okna, cokoliv.
0: Jasmin, bych se podívat za dveře. Ne, fakt, bych se podívat, jestli tam nikdo není.
2: Já jdu, počkej.
0: Tak se koukni, jestli tam nikdo není. Ježiš, ne, tam je šéf, to zavři zase.
2: A když nás tam uvidíte, tak je to vaše ta výhra, takhle jednoduchý to je.
0: 100 000 korun rozdáme, tak se můžete těšit, už z pondělí startujeme, no a kdybyste se chtěli zapojit, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco.

0: velký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
6: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Do Kick přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKick. Kick, víc než si myslíte.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, na D1 na 265. kilometru směrem na Přerov srazilo osobní auto zvěř. Počítejte s omezením provozu, kolona se zatím netvoří.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Čas pádí, čas letí, 6.51. Jestli někde máte na 7. být, tak ať to stihnete poslouchat Hit Radio. Hezké ráno.
1: Bylo teďka delší dobu podezřelý ticho od Måneskin, který bez sebe vydrželi jeden rok.
0: A oni se vrací zpátky do kupy. Protože Damiano David, vlastně frontman, on se trošku trhnul, že? A on ty roztrhaný džiny, ty prostě takový ty freestyle, vyměnil za oblek. Já jsem teda nedávno koukal na předávání nějakých cen a popravdě ani nevím, co to bylo. Bylo to nějaký záznam na YouTube a on prostě, jak byl v tom oblečku, jo? A ten knír vypadal jak Freddie Mercury, tak normálně fakt mě to jako vzalo, jo? A poslouchal jsem, jak zpívá, říkám si, Hergo, to je dobrý.
1: Já musím říct, že jsem doteďka prakticky nevěděla, jak Damiano David vypadá, jenom jsem znala ty jeho songy. A opravdu vypadá jako Freddie Mercury na nějakých fotkách, jako rozhodně. Nicméně jsme teda rádi, že se vrátili k sobě.
2: Takhle, podle mě jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která vůbec neví, kdo je, skupina Måneskin. A jedna, která nevěděla, že se rozpadli.
1: A ty patříš kam?
2: Já patřím do té, že jsem nevěděl, že se rozpadli, protože on ten Damiano David, jak jsi říkal, sám vystupuje a je výborný i
0: jasně,
2: sám o sobě.
0: Jasně. Takže teďka budou zase zpátky a budou teda vydávat spolu a zase to bude fungovat. Hezky. No tak bychom si mohli Måneskin zahrát, je to teda, to je taky zajímavý, oni tam mají vlastně nad tím Ačkem to kolečko, že jo? A já vždycky to vyslovu Måneskin, což má být správně, a vždycky mi říkají lidi, že jsi paní, to vyslovuješ, prostě to jsou Måneskin, ne? Takhle to je napsaný tady na rádiu, tak to jsou Måneskin. Hele, říkejte tomu, jak chcete, ale shodneme se na jedné věci, že jsou fakt dobrý. I wanna be your slave, 6.53, hezké ráno.

0: chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: zeď.
1: Tweet, tweet.
2: Klikni.
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
4: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Jednání o státním rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše s motoristy. Těm se nelíbí navrhovaný schodek 389 miliard korun a chtějí ho snížit. Jednat chtějí o úsporách, systémových změnách i možném pozastavení některých projektů. Výhrady k vysokému schodku má z vládních stran také SPD. Letošní léto bylo v Česku 11. nejsuší od roku 1961. Za tříletní měsíce napršelo v průměru 193 mm vody. To odpovídá zhruba 78% množství, které je pro toto období běžné. Nejsuším letním měsícem byl červen, naopak nejvíce srážek přinesl srpen. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory výrazně vyšším cenám. V prvním pololetí řidiči natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, meziročně o 3% víc. K růstu přispěly i nákupy zahraničních řidičů na čerpacích stanicích u hranic. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Start nové divadelní sezóny je za rohem. Městské divadlo Zlín zahájí 81. sezónu tradičním gala večerem, na kterém vyhlásí divácké ceny Aplaus. Tuto sobotu se tam dozvíme, která inscenace loni u lidí nejvíc bodovala a také koho zvolili nejoblíbenějším hercem a herečkou. Slovácké divadlo sezónu odstartuje už zítra průvodem městem, ve kterém uvidíme postavy z aktuálních inscenací. Vyjde v 16 hodin přímo z budovy Slováckého divadla. Dnes se nám to na východě Moravy bude přilévat mezi polojasnou a oblačnou oblohou a odpolední maxima se dostanou na 23 až 26 stupňů.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
3: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ránečko.
9: Krásný čtvrteček. Snídaně
8: šampionů. Ahojky. Čauky mňauky. Tak doufám, že i u vás je atmosféra podobná, jako tady u nás ve studiu. Máme tady veselo. Rose, Bruno Mars, Zapaté.
9: Právě teď.
8: Právě teď.

0: Mars. Bruno Rosé. To je Rosé a Bruno Mars a Paté.
1: Aha, aha.
0: 7:06. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko.
2: Dokud to nesníš, tak se od toho stolu nehneš.
0: Proč? Já už jsem to sněl, ten perník, co jste mi donesli.
2: Taky jste se při této větě ocitli u rodičů doma, protože já si myslím, že to známe asi všichni. A v jedné dánské restauraci tuhle tu hlášku povýšili na takový oficiální pravidlo, protože zákazníci, který nechají na talíři nesnězený maso, tak oni jim dají normálně pokutu.
0: A co by ne? Já bych tohle zavedl tam, kde máš jídlo all inclusive. No, to je vždycky velký oči, lidi si toho naberou hromadu a pak z toho půlku nesnědí a vyhodí se to. A ač já jsem teda ten poslední na téhle planetě, kdo je nějak jako eco-bio, tak tohle plejtvání jídlem mě teda úplně moc neba. A co jsem tak okoukal, tak to dělají hlavně Poláci a Rusáci teda na dovolených.
2: OK. No. Vy jste tohle to dělali, že jste třeba se snažili, já si pamatuju ve školní jídelně, jo, že kdo něco nechtěl, tak to schoval třeba pod knedlíky, to maso, no, jako pod brambory.
0: Mr. Bean, že jo, jestli pamatujete tu scénku, jak mu donesli to jídlo a teďka ono mu to nechutnalo a začalo to spát do všeho, do květináče a všude. A pak přišel ten čišník a viděl, že mu to asi chutnalo a dones mu to znova, že jo. No, já si spíš vzpomínám na to, kdy mě takhle táta nutil sedět u stolu, dokud to jídlo opravdu nesním. Bylo to na Štědrý den, mohlo mi být třeba 8, já jsem u toho seděl třeba 3 hodiny.
2: Jako no. Taky mám takový zážitky.
0: Co David? Taky ho mučili, taky tě mučili rodiče.
3: Já jsem nikdy neměl problém s jídlem, já jsem to vždycky všechno snět, podle mě.
0: No ale ono taky záleží, já jsem zase díky rodičům naučený, možná to máte podobně, že opravdu nechám prázdný talíř. Jo? To třeba za strejda byl expert, že nechal třeba 2 brambory jenom na talíři.
2: Ježiš, říkám
0: si, a říkám si, proč už jako, tak to neříkej, že tam nemáš místečko na ty 2 brambory, když tam je šuple na sladký, jo, tak...
2: Je fakt, že tohle dělám taky, že vždycky nechám poslední sousto a dojí ho můj přítel. A to není tak, že já bych mu ho jako chtěla nechat, ale já mám pocit, že už se tam nic nevejde, tak mu to jako dám.
3: No dokonce v některých kulturách je tohle považovaný jako za slušnost, že nedojíš.
2: No, takže já jsem vlastně fakt takováhle, no. No jak to máte vy? Nutili vás doma ve škole nebo kdekoliv něco takhle dojídat? A případně jak jste se z toho snažili vylhat? Jestli jste taky někam schovávali pod něco nějaký části jídla?
0: Jsme na to zvědaví, pojďte nám to nahrát, prosím, jako hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to napište jako zprávu. I za to budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tohle jsou Panic at the Disco. High Hopes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio, hity 7 hodin 14 minut a Alvaro Soler.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za to, když nesní maso, a my jsme se tady společně vrátili do dětství, do dob, kdy nás naši rodiče nutili sedět u toho stolu klidně 3 hodiny, než to všechno sníme, a ptali jsme se, jak jste to měli v dětství vy, jestli jste tohle taky prožívali.
0: Máme tady hlasovku třeba od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak co já si pamatuju, mě rodiče taky tak strašně nutili jíst vlastně úplně všechno a taky jsem seděla u talíře hodně dlouho, ale pravdou je, že fakt zbytky nenechávám. Taky jsem se naučila prostě sníst vše, nechat talíř opravdu prázdný. A i když jedu na dovolenou a je něco, co si dám na talířek a nechutná mi to, stejně
0: tak to vrátí zpátky.
2: Protože mi to připadá jako slušnost, jako taková úcta, když už si to na ten talíř dám. Takže, ale já jsem svoje děti nikdy nenutila, protože vím, že teda byla jsem z toho špatná, někdy mi opravdu bylo docela dost zle. Takže já to mám tak, že já s ním všechno, ale dětičky mám třeba vybíravý.
0: Já bych si přál mít Jarku za maminku, protože jak jsme se tady bavili, tak mě teda rodiče nutili to jíst. Taky tady máme hlasovku od Zuzky.
3: Ahoj, takže já, když jsem byla malá, tak mamka jezdila s tátou kamionem a hlídala nás starší ségra. A vždycky, když jsem nemohla, tak jsem tam musela sedět klidně 3-4 hodiny, dokud jsem to nesnědla. Takovou šikanu, co jsem dostávala od ségry. To bylo neskutečné. Vždycky mě zachránila druhá ségra, protože vždycky buď to dojedla, anebo to vyhodila do koše.
1: Mně to v něčem vlastně přijde dobrý, byť taky mám trauma, ale já mám malou ségru 10letou a vidím ten rozdíl, jak ona najednou nic nechce dojídat, je vybíravá, nihňá se v tom, pak to prostě nesní. To jsem já nedělala.
0: Taky píše David z Brna. Ránko týme, co poslední sousto, ale co teprve poslední kousek pici, poslední kotletka nebo chlebíček, když se sejde víc lidí. Ze slušnosti si to nevezmete, ale naštve vás, jak to udělá někdo jiný. Jinak se doma vždycky dojídalo, jinak za dní hraní si venku? Mu asi uteklo, Davidovi. Nicméně, já nevím, jak to máte vy, já když je někde poslední kousek čehokoliv, já nemám problém.
1: Já se právě jako zdráhám a já pak vůbec. Jsem opravdu naštvaná,
0: já to tak měl, ne, já to tak měl dřív, teďka to neřeším, co David?
4: Taky neřeším.
0: Tak neřešíš, že to vezmeš, tak to tam nevoschne, ne, tam nevokorá zbytečně.
1: Ještě tu máme zprávu, nemůžu to nahrát pod svým hlasem, protože by mě každý poznal. Já jsem byla hrozná, pod postelí, no moje mamka jednou uklízela, vsteky spadla do kbelíku s vodou, nepřejte si vidět, jaký to byl Simers. Teďka, když přijdu do pokojíčku syna, pod postel zásadně nekoukám. Pod postelí, za skříní, prostě všude, kde se to vešlo, tak dávala teda zbytky jídla.
0: No. Máme tady taky hlasovku od zástupce mladší generace. Na hlasovku nahrála Natálka.
5: Já jsem Natálka a když nesním jídlo, tak třeba se mi stane, že buď u toho musím sedět, dokud to nesním, anebo to prostě dojím.
1: Tak buď a nebo,
0: tak buď a, ale to je stejný, ne vlastně? Výsledek je stejný. Hele, tak já to zkusím na vás, jo? Tak lidi, dokud to tady nedovysíláme, tak vy se nehnete od rády.

0: Parádní duet. Eminem s Rihannou, Love the way you lie. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno v 7.21. Za malou chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakou čtvrt hodinu budete soutěžit o další startovné na Urban Challenge, a to pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun, tak si to nenechte utíct. Detaily podrobnosti za chvíli a samozřejmě i další muzika, třeba Rembrandt, tady na Hit Radio, tak hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Jste ze Zlína a okolí?
9: A rádi byste si dopřáli pravé thajské jídlo?

0: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
1: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
0: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
1: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
0: www.oaza-klidu.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte na úrovni Přerova překážku. Na D1 na 274. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou, přátelé, na Hit Radio 7.29 Rembrandt. Dobré ráno. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta má investice spojené s dluhem kolem 1,2 miliardy dolarů. Podle něj ale nejde o klasický osobní dluh, nýbrž součást strategie při investování do nemovitostí. Dlouhodobě přitom tvrdí, že správně využitý dluh může pomáhat budovat majetek.
3: Co?
2: Nový iPhone 18 Pro se ukázal ještě před oficiální premiérou. Jeho maketa se objevila na technologickém veletrhu v Berlíně. Velká designová revoluce se nechystá, telefon má být jen o něco silnější a zachovává trojici fotoaparátů. Přednastavené spropitné na platebních terminálech vadí zhruba třetině Čechů. Část hostů ho vnímá jako nátlak a raději by si výši dýška určovala sama. Nejčastěji lidé při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
4: Já musím říct, že mě tohle naopak vyhovuje, jakože vadí mi, když musím vyloženě, ale stejně, když na tom terminálu vidím tu volbu 10%, 15%, 20%, tak je to pro mě mnohem příjemnější, než vlastně si tu částku vymýšlet, že jenom zakliknu a je to hotové.
2: Prostě nechceš přemýšlet.
3: Já tebe prostě pak štve, že musíš scrollovat dolů a hledat tam to zprostředné nula.
0: Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
4: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo klasický, vybíráte mezi 7 místy po celém Česku, takže kdo chcete, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Jednomu zavoláme, pět otázek a bude to vaše teď. Ano, naklapále Farben Supergirl na Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio a čtvrteční snídaní šampionů. Rychlá pětka. Je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Jestli poběžíte závod noční nebo klasický přes den, to si vyberete sami. Stejně tak si můžete vybrat ze 7 míst po celém Česku a soutěžit bude Denča dneska. Ahoj.
0: To je Supergirl. Ahoj. Denča. Krásné ráno. Denča z Újezdu u Brna. Jak máte v Újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty, no, už jsi v práci nebo ještě doma?
2: Jsi v práci už.
0: Už v práci. Tak bude to rychlovka, ať tě nezdržujem, 5 otázek a výhra bude tvoje. Tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?
2: Sněžka.
0: Ano. Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Denčo, budeš vědět, ve které zemi leží Dubrovník?
2: Polsko.
1: Vždycky dáváme, ještě
2: nemluvím.
1: Jo, dobrý. Tak. Jedna chyba už jako vyčerpaná, teďka už musíme jet bez chyby.
0: A kdyby to bylo v Polsku, bychom to měli k moři blíž aspoň.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik členů má zpravidla trio?
2: 3.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který hudební nástroj má 88 kláves?
2: Klavír.
0: Mhm. A poslední otázka, pátá.
1: V jaké hodnotě je startovné, o které právě teďka soutěžíš?
2: 1200.
0: Kolik?
2: 1200.
0: Přijde tam nulu ještě, prosím tě.
2: 12 000.
1: Tomu nemůže uvěřit, že je to tak velká částka, že jo?
0: 12 000, no. 4 startovný pro 4 lidi na jakýkoliv závod Urban Challenge. A pověs mi, seženeš tolik lidí, kteří s tebou budou dobrovolně běhat, Denčo, co?
2: No, určitě syn.
0: Mhm, to máme teda, takže 2.
2: Kamaráda, kamarádku vezme, takže určitě.
1: No, 4 dobrá.
0: 4 dobrá, 4 lidi. Mm-hmm. Tak Denčo, zvládli jsme to nějak, přejeme hezký den a zase se někde ozvi. Ahoj.
2: Super, díky moc, mějte se, čau, čau.
1: Ahoj. Čau.
0: Tak poslední 4 startovné na Urban Challenge pro vás budeme mít zítra v tenhle čas v rychlé pětce tady na Hit Radio.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Takhle vám hraje srdeční radio. Green Day 21 Guns, krásné ráno v 7.41.
1: Přišlo něco, co jsme u firmy Apple už pár let nezažili. Otevřete krabičku a možná v ní bude i něco jiného než telefon, jo? Protože Apple má novýho šéfa a mluví se o návratu nabíječek a drátových sluchátek přímo do balení, jak se to dřív dělo, nemuselo se to dokupovat a je to možná zpátky.
2: Úplná blbost za mě.
0: Já si myslím, nabíječky asi jako za mě v pohodě, ale ty drátový sluchátka, tak ať tam přibalej rovnou ty AirPody, ne? Bez drátu.
1: Ne, mně to přijde super a hlavně, když už jsme řešili někdy, že se hrozně vrací tyhle ty drátový sluchátka, že je to i pro uši bezpečnější než ty pecky.
2: Všichni ty kabely mají, jako když si koupíš nový telefon, zrovna iPhone, tak už se předpokládá, že máš ten původní a nepotřebuješ nový kabel.
0: Se poperem tady prostě, no, ty vole.
1: Já třeba nevím jak vy, ale já teda neumím se vůbec chovat k nabíječkám a po chvíli mi vždycky vyleze ten kabel nějak z toho, já to vždycky nechávám zamotaný, nerozmotávám, prostě kabely nám ženským nejdou. Takže mně se ta nová nabíječka hodí třeba.
0: Dobrý, tak pojďme zapomínat na starý časy, kdy v té krabičce od mobilu byl třeba i hadřík na čištění displeje. To byly časy. Ouzdro tam bylo.
1: Počkej, to není, jo.
0: Všechno to.
1: Já nevím, já jsem si nakupovala dlouho teda.
0: No takhle, to se bavím jako o době, kdy ty jsi ještě nebyla na světě. Jo, to vzpomínáš na to, ne?
2: Taky strašných papírů tam bylo jako dokumentace, že jo?
0: Ale já si stejně prosím, to je pravda, já si stejně myslím, že celá tahle jako ekovlna s tím odebíráním nabíječek byla ten nejchytřejší marketingový tah, jak z lidí vytáhnout další prachy. Nabíječku, zaplať. Hadřík, zaplať. Sluchátka, no zaplať. Niko Santos, Ray of Light, další muzika za chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Vstávej, musíme se rozejít.
6: Kolik je hodin?
5: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
6: Jo, to nejde tak náhodem.
5: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
6: Za 5 minut, jo?
5: S námi zapomenete, co je čekání.
7: Internext. Internet děláme my.
8: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.

0: a zeď.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 90.

0: i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko Bianco nebo Rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v plynulosti provozu v Ostravě ve Frýdecké ve směru na Kunčice. Budou probíhat práce na silnici, moc to tam nehoňte.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: David pláče. David uronil trochu, je to tam, co?
1: Je to tam.
0: Trochu vlhký oči, připomeneme, tohle Davidové hrálo o víkendu na svatbě Image Dragons Next to Me v 7.54. Dobré ránko, mě by zajímalo, lidi, jestli používáte nějaký technický vymožnosti, něco jako e-doklady, třeba občanka v mobilu.
2: Nikoli.
0: Tak možná začnete, protože mě to zachránilo včera krk. Doslova mi zachránila e-občanka krk, jo. Nebo krk. Ušetřilo mi to asi 15-minutovou cestu do auta pro klasickou občanku. Já jsem byl na poště něco vyzvednout, cenný psaní, a paní říká, můžu vidět občanku? A já, aha. Říkám, já mám vlastně e-doklady v mobilu, tak jsem to vytáhl a fungovalo to. Takže jsem, jako asi by mi neuškodilo, kdybych se prošel na to parkoviště tam a zpátky, ale šlo to. A tak mě napadlo, jestli třeba byste vy ocenili něco dalšího, co by se dalo vyřešit čistě jenom online.
1: Mně se líbí, jak jsi říkal, že ti to zachránilo krk a pak se ukázalo, že jinak bys musel jít 15 minut do auta.
0: No říkám, že by mi to neuškodilo, ale člověk jako nechce se vrátit zpátky, že jo? No, takže vy to nepoužíváte.
1: Já nic takového nepoužívám a asi by mě ani nenapadlo nic, co bych chtěl převíst do té online podoby.
2: Já teda musím výjimečně souhlasit s Davidem a zároveň teda já jsem na tohle úplně blázen, že já častokrát zapomínám doklady obecně. Mně kdyby se teďka něco stalo, tak já u sebe i teďka nic nemám. No, já mám, mám vyfocený pas v mobilu třeba.
0: No ale máš u sebe telefon, takže bys mohla mít té občanku.
2: Mohla, takže ale jste, já to nezaložím.
0: Takže jste
2: prostě,
0: odmítači.
2: No.
0: Takže jste odmítači.
2: A já bych to klidně měla. Jen vlastně si nikdy neřeknu, OK, jdu si to založit.
0: Ne, vy se prostě bojíte, aby vás nešpicloval Bill Gates, jo. Ten už dávno ví všechno. Bill Gates. Pojďme na muziku. Do 8 stihneme tohle. David Guetta, tedy Stone Cenai.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pip, pip.
2: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Vínotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vínotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku používají nový trik, díky kterému mohou platit cizí kartou, aniž by ji ukradli. Vydávají se za pracovníky banky a oběť přesvědčí k instalaci škodlivé aplikace. Následně ji požádají, aby svou platební kartu přiložila k telefonu. Aplikace pak údaje v reálném čase přenese podvodníkovi, který může kartou okamžitě zaplatit. Ruský prezident Vladimír Putin dál zpřísňuje bezpečnostní opatření při svých cestách. Jeho kolonu nově doprovází vozidlo vybavené protiletadlovým kulometem určeným proti dronům. Putin se podle médií stále více obává možného útoku a výrazně omezil i své veřejné vystupování. Při cestách ho navíc chrání rozsáhlá kolona vozidel a další speciální technika. Obyvatelé slovenské obce Užiliny se bojí vycházet kvůli medvědům. V jejím okolí se pohybuje 9 šelem, které se přibližují až k domům a zahradám. Místní proto i na krátké vzdálenosti raději jezdí autem a po setmění nevycházejí. Letos v oblasti medvěd napadl běžce, který skončil se zraněninami v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Štěrkoviště v Otrokovicích se dočká dalšího vylepšení. Začíná tam stavba nových veřejných toalet, které budou na rozdíl od těch dosavadních přístupné po celý rok. Podle města totiž stále víc lidí využívá areál nejenom v létě, ale třeba i na podzim. Na toaletách na Otrokovickém štěrkovišti bude k dispozici taky přebalovací pult. Vyrobené budou v takzvaném antivandal provedení z nerezu a mimo hlavní letní sezónu bude jejich použití raději spoplatněné. Dnes čekejme na východě Moravy po celý den oblačno až polojasno. Výjimečně by se mohla objevit i přehánka. Odpolední teploty se zastaví mezi 23 až 26 stupni.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné čtvrteční ráno.
14: Ahoj, hezký ráno.
0: Snídaně šampionů.
8: A teď už pojďme k nám do regionu.
13: A to už jsme byli na videu, ale.
14: Za chvíli probereme jedno takový nepsaný pravidlo ve vztazích. Chození s kamarádem vašeho ex, což je takový ožehavý téma, takže počkejte si na to.
13: Tak nejdřív budeme trochu blízko, poetika na Hit Radio, tím začíná další hodina. Hezké ránko.
0: Hit Radio Zlín.

0: tak všechno.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko, tohle Hit Radio v 8.05.
2: Já vám něco musím říct, jo. Já mám kamaráda, který začal chodit s kamarádkou svojí bejvalý přítelkyně. A od té doby řeším s kámoškama samozřejmě jednu věc, jo. Je tohle podle vás v pohodě? A nebo je to takový to území, kam se prostě neleze? Protože z jedné strany není na tom nic špatného. Oba jsou volný, nikdo nikoho nepodvádí, je to legální. Ale představte si třeba první společnou oslavu na rozek, že u jednoho stolu teda sedí vaše ex, její kamarádka a pak vy, který jste jako chodil s oběma postupně.
3: Tak tu bývalou nepozveš.
0: Řešeno. Chození asi blbý, ale spaní asi v pohodě. Nebo já nevím teda, jo. Ale za mě je teda jak sednout si do auta, o kterém víš, že mu nefungují brzdy, když se vlastně seznámíš s někým ex tvýho kamaráda. Je to nebezpečný.
2: Jako, já si říkám, že vlastně, když by to bylo po delší době, po x letech, tak bych to asi kousla. Ale když by to bylo z nenadání, čerstvě po rozchodu, nebo třeba do prvního roku, do dvou, tak je to prostě divný za mě.
0: A tak tohle asi v pohodě. Takhle začal chodit známý s holkou jeho kámoše, nejlepšího kámoše, akorát oni byli ještě tak nějak jako spolu, jo. A myslím si, něco mi říká, že se asi dodnes nebaví teda. Měli svatbu teda už, jo, s tou vlastně ex toho vlastně zamotaný, že jo. Takže já nevím, no.
2: A David?
3: Já jsem nic takového nezažil.
2: No a názor jako v pohodě, nebo?
3: Jo, taky mi to nepřijde úplně jako šer, jako taky...
0: No, když se nebudou ukazovat...
3: takových ženských na světě, tak se není jako jinou.
0: Přesně, když se nebudou ukazovat na veřejnosti, tak buď.
2: Tak zažil někdo z vás nějakou takovouhle situaci, případně co si o ní myslíte? Jak to rozseknem? Jestli je to v pohodě, nebo to není v pohodě? To by nás zajímalo.
0: Hodně by nás to zajímalo. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo pokud se stydíte, napište nám to jako zprávu. Teď Nickelback, Rockstar, další hity.

0: Za minutu 8:45. Stále jste se čtvrtečním hitrádem, tohle je snídaně šampionu. Michale Smindavic s vámi, dobré ráno.
1: Představte si, že váš ex začne chodit s vaší kámoškou nebo kámošem. To se stalo v mém okolí, že kámoš takhle začal chodit s ex svojí, teda s přítelkyní, kamarádkou svojí bejvalky. A nás zajímalo, co si o tom tak jako myslíte vy, jestli je to v pohodě nebo je to za hranou.
0: No, tak přišlo od vás na tohle téma spousta zpráv, třeba hlasovka od Luboše.
2: Ahoj rádio, mě takhle utekla před 2 rokama manželka za mým nejlepším kamarádem. S kamarádem jsme se kamarádili přes 20 let. S manželkou jsem byl přes 4 roky ve sňatku manželském. A z nenadání bylo po manželství i po kamarádství. Jo. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Fajn ráno.
3: Kámoši jak hrom.
1: Co teda jo?
3: Soužere a Tom.
1: Pak je tady zpráva, třeba přesně to mi udělala moje minulá přítelkyně. Začala randit s mým nejlepším kamarádem a pak se ještě strašně divila, že jim to nepřeju a že jsem ho přestal vozit do školy.
0: To je divný, tak aspoň do té školy
1: přesně,
0: ho mohl
1: jako
0: to
1: Ježíš
0: vozit ještě.
1: Maria.
0: Taky posílá hlasovku Makronka.
4: Ahoj, já vás zdravím. Ohledně takovýhle kamarádských vztahů, asi když by to bylo hned po rozchodu, vrtala by mi to hlavou, ale zažila jsem dokonce, když si dva páry prohodili partnery. Mm-hmm. Prostě si vzájemně jen tak prohodili partnery a dokonce pak spolu i chodili na večeře, ty dva prohození páry, což mi přijde teda opravdu jako bizár. Prohodit si s někým partnera a pak ještě spolu vzájemně chodit na večeře. To už mi přijde jako hodně zvláštní.
0: Dovedete si představit vy tady ve studiu, že bychom si prohodili partnery?
1: A jako jestli to znamená, že chodím s jedním z vás, tak ne? Jakoby.
0: Škoda. Pojďme na další zprávu, píše taky Šárka. Ahoj, celý život říkám, pokud se chceš zbavit svého partnera, seznam ho s nejlepší přítelkyní. To by se dalo asi vytesat. A máme tady taky hlasovku od Anonyma. Je tady jenom J na WhatsAppu. Mm-hmm. Tak pouštím.
5: Tak nevidím tom problém. Už by se tam měl být nějaký zádrž, nakonec se všichni znají a nemůžu se pak pomlouvat.
0: No, já si myslím, že je vyřešeno.
1: Takže vlastně normálka, úplná pohoda, teď je to ještě dobrý nakonec.
0: Ale pohodinda. Tak děkujeme za vaše zprávičky. Dermot Kennedy, Power Over Me, 8:16. Tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu, Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 20 minut, za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách, no a samozřejmě taky další parádní muzika ke všemu, co děláte. Linkin Park, Up From The Bottom, na to se můžete teď těšit, šampioni, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
4: Jste ze Zlína a okolí?
5: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
4: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
5: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
4: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
5: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
4: www.oaza-klidu.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
8: Uni Hobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: patrně z Moravy a Slezska hlásíte bouračku. Na Novojičínsku v Příboru v Komenského ulici se srazila dvě osobní auta a částečně blokují dopravu. Dejte pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: je přesně 8:30, díky, že ladíte Lost Frequencies. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Turistů v Česku letos dál přibývá, za první pololetí přijelo meziročně téměř o 250 000 návštěvníků více. Největší růst zaznamenal Moravskoslezský kraj a tradičně lákali také horské oblasti. Český dabing nového seriálu Harry Potter už zná své obsazení, hlasy hlavním postavám propůjčí známí čeští herci a dabéři. Seriál má dorazit na obrazovky v příštím roce a každá řada se zaměří na jednu z knih. Česko čeká o víkendu citelné ochlazení. Po pátečních teplotách až kolem 30 stupňů přinese sobotní studená fronta déšť a pokles teplot zhruba o 5 stupňů. Ochlazení ale dlouho nevydrží, příští týden se mohou vrátit i třicítky.
0: Řekni, co tady říkal. Jaký budou být vlastně ty třicítky? Nic, ať to nezamluvíme. Hezky bude teda.
2: Bude hezky.
0: Bude hezky.
2: Ale o víkendu chladněji, pak zase přijdou teda ty 30 blondi a ty...
0: Prostě ty 30. Black

0: Ella Henderson, Rudimental, Alibi, předělaný Coolio 8:38 na Hit Radio.
1: Jsou dva druhy lidí, ty, co se v koupelně sprchujou a ty, co tam hlavně zpívají, což je, jak jsme teďka mohli slyšet, tak asi tam spadá Michal. Teďka se ukazuje, že právě tyhle domácí interpreti možná dělají něco sakra dobře, protože nejnovější výzkumy potvrdily, že opravdu zpívání bez prše, v autě, kdekoliv, doma, tak vyplavuje endorfíny, oxytocin, klesá nám stres, jsme šťastnější, je to prostě všechno lepší.
0: No, vyplavuje to endorfíny jenom tobě, bohužel, když zpívat nikdo neumí a má okolo sebe někoho, tak si myslím, že to spíš vyplavuje adrenalin a nějaký tady ty stresový hormony. Jo.
1: Musíte sami, když jste doma sami, tak je to prostě lepší.
0: A zpíváte si, schválně, vy kdo jste sami v autě teďka třeba, když už jedete, nebo třeba na semaforech někde, zpíváte si, zpíváš si v autě?
1: No jasně.
0: Já permanentně. Ve sprše? Taky?
1: Taky.
0: My si vlastně zpíváme furt? A proč nespíváme takhle třeba jako veřejně? Kdyby jsme si zaspívali takhle před celým národem, aby se přidejte. Tak pojďme na to.

0: Myslím si, že posluchači Hitrádia to teďka vezmou přes lékárnu a valej pro nejlevnější antidepresiva.
1: Ale za chvíli si tohle dáme, tak s náma vydržte a no, dáte jasně. Si to v autě znovu.
0: Hezký ranko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
13: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
12: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
13: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
12: Jupi!
14: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.

0: Dobré ráno, zítra Rádia Šampioni v 8.51, Super High a Nika Following the Sun.
1: To zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už v pondělí to začne. Hitrádio za váma vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který bude znít takhle.
2: Ano, uslyšíte ho přesně takhle a to v éteru, ne na vašich dveřích, tam zvonit nebudeme, ale třeba právě za těma vašima dveřma budeme a když nás tam uvidíte, tak je to vaše.
0: No, vaším úkolem bude vylézt ven do 30 vteřin. Pokud to zvládnete, tak peníze jsou vaše, tak kdybyste se chtěli do této dramatické soutěže o spoustu peněz zaregistrovat, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, nechat tam vaše údaje a třeba zazvoníme. Právě u vás. Začínáme v pondělí, detaily na webu hitradio.cz. Hezké ráno.

0: Lumineers, Ho, hey. 8.57, tohle je čtvrteční Hit Radio. A tímhle songem se čtvrteční snídaní šampionů loučí.
1: Bylo to s váma zase krásný. Zítra je pátek, lidi.
0: Já si myslím, že máte radost už z toho, že dneska je čtvrtek, už se nám to krásně blíží zítra. To ráno spolu zvládneme, vy hlavně zvládněte celý den a my se tady v 6.00 zítra ráno potkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Po deváté si užijte další parádní muziku Lady Gaga, taky Sigma, Nobody to Love, no a...
1: Zítra čau!
0: Čau, hezký den!
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy v ulici Díly 6 ve Zlíně. Je světelná signalizace mimo provoz, teď to tam frká, je tam nefunkční železniční přejezd, tak dávejte na sebe pozor. Dále Jasená na Zlínsku, tam se pracuje na silnici, opravuje se tam povrch, je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku, tam je neprůjezdný jeden jízdní pruh, maká se na cestách. Bystřice pod Lopeníkem na Uhersko-Hradišťsku to samé. Dále Rožnov Valašské Meziříčí, práce na silnici, i v Dolní Bečvě na Vsetínsku v délce asi 22 metrů se maká na silnici, opravuje se povrch vozovky, je tam provizorně světelná signalizace, opravuje se tam silnice na mostu. Ode mě vše, pro vás samozřejmě přání šťastné jízdy a šťastného dojezdu, no a co se děje na cestách, vy jste naše oči a uši, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05 a dobře mi dojeďte.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše se zástupci koaličních motoristů. Ti podobně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. Předseda motoristů Macinka chce jednat i o možnosti pozastavit některé projekty. Nemocnice v Uherském Hradišti dokončila přestavbu hlavního vjezdu do areálu. Spolu s upraveným a rozšířeným vjezdem spustila také nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky aut. Náklady se vyšplhaly na necelých 6 milionů korun. Šumperský soud dnes bude znovu rozhodovat o žádosti sériového vraha Jaroslava Hejny z Milevska na Písecku o podmíněné propuštění. Muž dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si dosud odpykal 22 let a 8 měsíců. Loni v únoru soud jeho žádost zamítl. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Tajku Tara Rudeovou ve dvou setech. O 12 příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Samuela poměrem 3-0 na sety.
1: Kroměříž, Zlín, Valmes, 14 stupňů, ze Vsetína píše Lipka, že tam mají 13 a zataženo. Jinak dnešní den má být většinou oblačný, přechodně polojasný, jen výjimečně jsem tam nějaké lehké přehánky a nejvyšší teploty 23 až 26.
2: Hit Radio Zlín.
1: Je čtvrtek, pár minut po deváté a my už jsme v plném provozu, někteří tady na 100%, jiní zatím hledají tlačítko Restart, víkend už je na obzoru, takže nálada může být optimistická, tak si dáme pohodové dopoledne, trochu se zasmějeme, něco se naučíme a hlavně to dneska společně zvládneme, jak jinak. Tak musíme vynasadit, možná dobrý kavčo a jdeme na to. Jsem Monča.

13 minut po deváté, ladí vás Hit Radio Zlín, tak vám řeknu, ty rána začínají být fakt hustá, jo, dneska to šlo, dneska taková kosa kosenka nebyla, ale včera, jo, to bylo, když to tělo rozehřátý z toho léta, jako když jste byli třeba u moře někde, jako my třeba u pyramid, tak prostě úplně brutus, než mi došlo, že mám jako modrý prsty a jako nudlu u nosa, normálně doma, tak jako jsem si říkala, normálně jsem přišla včera do rádia, měla jsem teplý ponágle, svetr, oni se všichni na mě tak jako dívali a říkám, hele, lepší je začít se vyslíkat, než zase oblíkat, za mě pořád lépe, je to lepší varianta, než kosit a mít odkrvený nohy. Jak vy to zvládáte tady ty chladná rána a třicítku odpoledne? Klidně mi písněte 6.1.13.13.05 a já posílám něco od nás. Krásnou spolupráci bandy Opět Radeček a Marii Čírové. Hrajeme hity.

Josh Project na vlnách Hit Rádia Zlín. Počasí je změny ranních teplot. To bylo to, o čem jsem před chviličkou mluvila. Ptala jsem se vás, jak dáváte ty chladná rána. Zdravím Míšu do Hulína. Ahoj Monču, já se řídím podle odpoledne, ráno klepu kosu, ale odmítám se v září znovu oblékat do zimy. Janča v Setín, já mám v autě všechno, mikinu, bundu, tričko, kraťasy, chybí mi už jen lyže a plavky. Zdravím i Romču do Holešova. Ahojte, nejhorší je, když ráno odcházím v bundě a odpoledne se vracím v autě, kde je asi 50 stupňů. To převlékárna na kolečkách. Mně to nevadí, ráno se obléknu, odpoledne svléknu, horší by bylo obráceně. Zdeněk Slavičín, Zdení, díky tobě. Lenďa Bromov, Bylnice, já už ráno nevěřím teploměru, kouknu z okna, vidím sluníčko, vyjdu ven a kosa jak v lednici. Lení, díky vám všem, co jste si našli čas a písli na náš WhatsApp 601 13 13 05. Takže jsme se shodli, ráno bunda, odpoledne plavky a pokud nevíte, co si vzít zítra, vezměte si všechno. Lepší vypadat divně, než mrznout.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Byt 2 plus KK Praha Michle za 7 milionů. Byt 4 plus KK v obci Jirny Praha Východ za 9 milionů 490 tisíc. Byt 3 plus KK v Jihlavě za 6 milionů 690 tisíc. Rodinný dům v Polné na Jihlavsku za 8 milionů. A rodinný dům v Klobukách na Kladensku za 17 milionů 999 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel s tramvají.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Uni Hobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

Belgická zpěvačka rok 2002, Kate Ryan. No a pokud rádi vzpomínáte, tak u nás na Hit Radio Zlín jdeme samozřejmě jenom hity, od největších klasik až po novější pecky, ale každý večer přidáváme ještě fakt něco navíc. Od 6 do 9 vás čeká Hit Radio Klasik, 80, 90, pecky milénia, pěkně pohromadě, prostě takový hudební výlet časem, bez toho, abyste se museli balit. V pondělí to je víc popu, v pátek už je to víc do tance, no a středa, tak ta je vaše, to hrajeme na vaše přání, protože středa je prostě vaše středa. Takže každý pracovní den od 6 do 9 Michal Pospíchal, Hit Radio Zlína, muzika, která vám po náročném dni určitě zase udělá radost. No a to platí samozřejmě i po tady pro tuhle klasiku. Kde jinde zažít Nirvánu, než společně a s námi na Hit Radio Zlín.

0: Vzpomeneš se, Eva Farná, kapela Miraj. A zdravím Honzo na cesty. Dobrý den, chtěl bych nahlásit směr Kašava Držková. Probíhá strojní sečení trávy u cesty. Díky za horké info 601 13 1305. Pokud tam vaše cesty osudu směřují, tak s tím prosím počítejte.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přesně tak, šustáky, chechtáky, penízky, to všechno lítá vzduchem, představte si úplně obyčejné ráno, je 7.10, vy ještě v pyžamu, v ruce kafe, někdo hledá druhou ponožku, někdo už stojí v koupelně s kartáčkem v puse a najednou zvonek. A teď pozor, není to soused, pošťák ani tchýně, jsme to my, Hitrádio, a s ním peníze. Přesně tak, každé ráno vyrážíme za jedním z vás, my víme, kam jedeme, vy nevíte vůbec nic a v 7.10 zazní v éteru zvonek a pak začíná těch nejdelších 30 vteřin vašeho života. Stihnete vstát, otevřít, najít klíče, protože pokud otevřete včas a za dveřmi najdete naši hlídku, haha, peníze jsou vaše. A nejlepší na tom je, že nemusíte být doma, klidně si zaregistrujte práci, kancel, byt, dům a dveře za vás může otevřít třeba manžel, soused, milenec nebo klidně tchýně, nám je to úplně jedno. Hlavně, když se ty dveře otevřou. Takže jestli chcete začít den trochu jinak než obvykle, třeba právě s penězi v kapse místo drobku od snídaně, registrujte se na Hitrádiu, protože nikdy nevíte, kde dneska zazvoní štěstí a možná právě u vás.
2: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Berani zvou všechny fanoušky na jedno místo. V sobotu 5. září od 10 hodin ožije tržnice pod Kaštany dnem s Beranem. Čeká vás autogramiáda celého týmu, program pro celou rodinu, atrakce pro děti, výstava historických dresů, gastrozóna i setkání s trenéry mládeže. Den s Beranem už 5. září. Tady začíná nová sezóna.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
14: Uni Hobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.
12: Jste ze Zlína a okolí?
14: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
12: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
14: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
12: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
14: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
12: www.oaza-klidu.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser při koupi dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Zlín, Miley Cyrus, zase jsme o něco blíže k víkendu, za chviličku zprávy s Davidem Račákem. Hygienici ve Zlínském kraji letos kontrolovali 100 letních dětských táborů, provedli taky 92 kontrol pestrosti jídelníčků. Bohužel se to neobešlo bez pokut. Podrobnosti za chvilku. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Policie Hulínská v Kroměříži se aktuálně teď šetří nehoda osobního vozidla s motorkářem. Policie díly 6 ve Zlíně, pozor, světelná signalizace je tam mimo provoz, je tam nefunkční železniční přejezd. Na silnici ve Zlíně světelná signalizace mimo provoz, nefunkční železniční přejezd, tentokrát Hornomlýnská Kvítková. Pokud vás mám na cestách, dávejte na sebe pozor. A co se tam děje, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Já za celý tým Hit Radia Zlín vám přeji šťastnou cestu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
10: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
9: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
10: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Vinotéka Double Wine, výpěv Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine, v Lípě u Zlína.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. NATO a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější. Řekl to ve středu český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro televizi CNN. Rusko podle něj ve své válce není úspěšné. Válka je teď v patové situaci, řekl. Hygienici ve Zlínském kraji letos zkontrolovali 100 letních dětských táborů, provedli také 92 kontrol pestrosti jídelníčků. Dosud uložili 4 pokuty v celkové výši 17,5 tisíce korun a v jednom případě byla nařízena likvidace potravin skladovaných v nevhodných teplotních podmínkách. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv, uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní uzel je teď pod kontrolou Spojených států. No a wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Boulterovou ve 2 setech a postoupila po 4. za sebou v New Yorku do 3. kola. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska.
0: Dnes u nás ve Zlínském kraji hodně mraků, oblačno, přechodně i slunce, výjimečně se můžou vyskytnout i přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů.
12: Hit Radio Zlín.
0: Jedeme dál s vámi, to je nejlepší volba, buďte napříjmu, za chvilku se

Tak pozor, Bronislavové, Bronislavy, dneska zbystřete, dnes 3. září máte svůj velký den a ve Zlínském kraji vás rozhodně není málo, žije tady totiž 579 Bronislavů a 541 Bronislav, takže dohromady skoro 1120 lidí, kteří si dnes můžou říct, ano, dneska je to hlavně o mně. Mimochodem, Zlínský kraj je v celorepublikovém srovnání v počtu Bronislavů a Bronislav vůbec na 3. místě, takže Zlínsko, vy jste prostě kraj Bronislavů. A co vlastně tohle krásné slovanské jméno znamená? Broni znamená braň nebo chraň a sláva je samozřejmě sláva. Takže Bronislav je vlastně ten, kdo chrání slávu, případně slavný bojovník. No a Bronislava, to je jasné, slavná bojovnice. Takže milí Bronislavové a Bronislavy, dneska žádné výmluvy, kytku, dort, něco dobrého, hlavně si nezapomeňte připomenout, že dneska máte svátek. Nech.

0: A teď otázka na tělo. Kolik času denně věnujete telefonu a kolik svému partnerovi? Podle Laury Janáčkové se právě mobil může stát jedním ze zabijáků partnerského vztahu. O lásce, přitažlivosti, seznamování i vztazích v době, kdy jsme téměř pořád online, mluvila v podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Tak si to poslechněte a zachraňte, co můžete.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
3: Vstávej, musíme se rozejít.
4: Kolik je hodin?
3: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
4: Jo, ale to nejde tak náhodem.
3: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
4: Za 5 minut, jo?
3: S námi zapomenete, co je čekání.
5: Internext. Internet děláme my.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel s tramvají.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Tatár

0: nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
1: To je mazec.
0: Zatart, opravdový elektrospecialista.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: zeď.
1: Tweet.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Jeli byste do Indie? Indie přišla za vámi. V naší krásné zlínské zoo máme novinku, otevřelo se tam indické bistro a najdete ho dole v zoo, kousek od tygrů a gaurů. Takže si to představte, jdete se podívat na tygry a pak si dáte butter chicken, tikka masalu, dal nebo pořádný naan. A jestli jste nikdy neochutnali indickou kuchyni, tak možná právě tady je ten správný moment, takže o víkendu můžete vyrazit do zoo nejen za zvířaty, ale taky na malý výlet do Indie. A to všechno bez letenky a bez pasu.

0: A teď jedna praktická novinka z Uherského Hradiště. Nemocnice dokončila přestavbu hlavního vjezdu a zároveň spustila nový parkovací systém. A pozor, nově už se auto pozná samo podle registrační značky. Takže žádné hledání lístku po kapsách, nervy, že jsme ho ztratili. Technika už pozná vaše auto dřív, než my poznáme, kde jsme ho vlastně zaparkovali. Vjezd je širší, parkování chytřejší a snad bude i méně nervózního kroužení po areálu. Takže za nás široká cesta, chytré parkování a hlavně nezapomenout, kde jste nechali auto.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiozlin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
6: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydlenisazovice.cz.
7: Tati, tati! Na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
8: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
7: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
8: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
7: Jupi!
9: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespanedeš páříma s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
15: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars, 10.58, ladí vás to nejlepší, vlny Hit Rádia Zlín. Za chviličku aktuální servis na 11. hodinu s Davidem Račákem. Jednak se mrkneme na to, že se na nás valí studená fronta a taky, že se bude něco dít u nás na hradě ve Zlíně Malenovicích. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, takže jdeme na to. V ulici Hulínská v Kroměříži bohužel se došetřuje stále nehoda osobního vozidla s motorkářem. V Bystřici pod Hostýnem je neprůjezdný jeden jízdní pruh, tam se pracuje na cestách. V ulici Rožnovská ve Valašském Mezříčí na Vsetínsku se opravuje také povrch vozovky. Počítejte s omezením, dávejte na sebe pozor, no a co se děje na vašich cestách? Pište nebo posílejte hlasovky a to na náš WhatsApp 601 13 13 05. Jedu v tom s vámi, dávejte na sebe pozor.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staremesto.uh.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Rančák. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot, ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. Na hradě ve Zlíně Malenovicích bude v sobotu akce Živá historie na hradě. Nabídne program v nových expozicích, experimentální archeologii, kamenickou dílnu i práci s přírodními materiály. Hrad se po rok a půl dlouhé rekonstrukce otevřel veřejnosti letos v dubnu. Americký herec a režisér George Clooney při středečním zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Letos jde už o 83. ročník. No a dnes startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i kompletní trio českých klubů. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a úřadující domácí šampion Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
0: Jdeme na počasí, u nás ve Zlínském kraji se to krásně prostřídá, chvilku oblačno, chvilku polojasno a sem tam i lehké přehánky. Teploty fajn, 23 až 26 stupňů.
8: Hit Radio Zlín.
0: 11:02, One Republic, Sunshine, Luis Capaldi nebo Cyril a moje maličkost Monča. Buďte napřímo.

11. Je tady 3. září. Jestli máte pocit, že září přišlo nějak rychle, tak klid, nejste sami. Ještě před chvíli jsme řešili, kam na dovolenou, leželi jsme na pláži a teď už řešíme, kdo má doma dost ponožek do školy, kde seženeme ten seznam sešitů, kdy přijdou ty objednané knížky do školy a proč má Pepik zase ztratil bečkůrky, když to teprve ještě ani nezačalo a už zase jsou vlastně v čoudu. Jsme opravdu oficiálně zpátky v realitě. Ráno budík, děti do školy, práce, kafe. No a večer zjistíme, že jsme vlastně celý den nic nestihli a jsme možná v šokézním programu. Tak si to dneska udělejme trošičku hezčí, kafe do ruky, úsměv na obličej, za chviličku oběd, hlavně žádná panika. Víkend už je zase o kousek blíž. No a pozor, první nejbližší prázdniny v novém školním roce budou podzimní, čtvrtek 29. října a pátek 30. října. Takže krásný zářijový den.

0: nabíječku telefon, mám 27.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
0: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 27.
1: No,
2: to nebude náhoda. Tak hele, dej tam písničku.
0: Ale přesně.
2: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

11.32 ladí vás to nejlepší vlny Hit Rádia Zlín. A co děláte v sobotu? Že ještě nevíte? No už víte, máte plán. Zlíňáci i přespolní, jestli máte rádi hokej, tak právě tuhle sobotu si udělejte výlet do centra. Na tržnici pod Kaštany budou totiž berani a od 10 do 4 tam bude pořádně živo a my

a zábavy pro celou rodinu. A já mám pro vás jednu pěknou věc. Budete moct taky nahrát Beranům vzkaz přímo do kabiny na novou sezónu. Takže jim můžete popřát hodně štěstí, povzbudit je nebo jim prostě říct od srdce, co od nich letos čekáte. Vezměte děti, kámoše, šálu, dres a přijďte v sobotu za námi, za Berany od 10, pod Tržnici, pod Kaštany. My se na vás těšíme a s Beranama samozřejmě. No a teď si dáme romantiku, jako blázin. Rockerské pohlazení, kapelu YouTube, leďte nás.

0: Tak pozor, ve Zlíně se dneska nehraje na žádné, já to určitě vím. Dneska se to musí dokázat. Přichází hlavou proti Zlínu. Tři otázky, tři šance ukázat, že máte přehled nejen o našem krásném Zlíně, o Zlínském kraji, ale taky o hudbě, sportu, kultuře, aktuálnímu dění, no a samozřejmě padne i nějaký ten fóreček. A kdyby vás jedna otázka zaskočila, máme záchranu, Šárku na telefonu, jenže pozor, známe tu holku okatou. Šárka vám sice poradí, ale jestli jí budete věřit, to už je prostě vaše věc. Takže tři správné odpovědi, vyhraje vaše a vyhrává opravdu každý, věřte. Opravdu, věřte. Hlavou proti Zlínu, jdeme zjistit, co máte v hlavě a zjistíme to kdy? No, v odpolední show s Pavlem a Šárkou.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslin.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Jste ze Zlína a okolí?
8: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
7: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
8: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
7: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
8: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
7: www.oaza-klidu.cz.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na D1 za Kroměříží směrem na Přerov stojí porouchaná dodávka, tak projíždějte opatrně. V Otrokovicích na Baťově mezi Štěrkovištěm a Bilou pokračují stavební práce. Jezdí se tam kyvadlově na semafor. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12. hodina, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhovala vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V Česku přibyl další nález invazivní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jerlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde to doplní mluvčí univerzity Edita Kadlecová?
4: V České republice byla čalounice jerlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
3: To ale není pro tento druh typické, důvodem budou pravděpodobně extrémní vedra na začátku léta. Teď ještě pohled k nám.
5: Nemocnice v Uherském Hradišti spustila nový parkovací systém. Při vjezdu se stále budeme brát parkovací lístek. Zároveň nám ale systém také automaticky načte registrační značku. Po zaplacení parkování pak budeme moct vyjet už bez lístku. Navíc už je hotová přestavba hlavního vjezdu do areálu. Oboje má zrychlit průjezd sanitek i návštěvníků.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Až do večera čekejme na východě Moravy oblačno až polojasno. Výjimečně se může objevit i přeháňka. Dnešní maxima 23 až 26 stupňů. Zítra bude tepleji a víc slunce.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a další porce srdcovek. Pet Shop Boys, taky Shaft, Various Artists a jejich Perfect Day. Khaled, no ale odstartujeme to jednou skvělou ženou. Zpěvačkou Nelly Furtado a taky singlem, který pro ní byl naprosto zásadním, protože se stal jejím prvním singlem, který dobil první místo v britské hitparádě. Song Man Eater je songem o nespoutané, nebezpečné, svůdné ženě. Tak říkajíc, požíračce mužů.
0: Hit Radio Zlín.
1: A je to skvělej song. První dnešní srdcovka. Nelly Furtado, Man Eater. Jdem na to a užijte si to.

Nelly Furtado jako první dnešní srdcovka v éteru Hitrády a krásné poledne. No my v srdcovkách samozřejmě pokračujeme dál. Před námi je song z roku 96, za kterým stojí Khaled. Zpěváka Khaleda určitě znáte. A tenhle song je ale poměrně specifický, protože původně ji napsal slavný francouzský písničkář Jean-Jacques Goldman. No a Khaled k ní následně dopsal arabskou sloku a vznikla ikonická bilingvní verze tohodle songu, který je o svobodě, o respektu a stejných právech pro ženy. Je to tak. Je to fantastický song, třeba ve Francii se v podstatě okamžitě vyšplhal na první místo, získal nejvyšší diamantovou certifikaci za prodej. A potom třeba v roce 2003 Outlandish udělali její cover verzi. To asi znáte, my si ale dáme tu Khaledovo. Jdeme tak do roku 1996. Tohle je Aisha.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Perfect Day a Various Artists. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Další srdcovka byla opravdu různí umělci. Ono se to takhle jako jmenuje. Jo? A je to proto, že to je jedna z nejslavnějších charitativních a hvězdně obsazených skladeb hudební historie. Vyšlo to v roce 97 a mimochodem ty hlasy všechny, které tam byly, to jsou fakt velkolepý hlasy. Lou Reed, David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Boyzone, zpěvačky Gabriela Heather Small nebo třeba operní pěvci Sir Thomas Allen a Leslie Garrett. To je prostě neskutečná pecka. Jo. No, možná bychom v tomhle v tom trendu měli pokračovat. Já si myslím, že takhle se ta charita dělala moc hezky. A ještě jsme z toho vždycky měli fantastický song. My teď od toho jemného a krásného, čistého zvuku přejdeme spíš na klubovou scénu, ale pozor, bude to energické, bude to taneční a bude to letní. Čeká nás totiž elektronický projekt Shaft a jejich předělávka klasiky z roku 1954. Znalci už vědí, aha, právě teď. Song, který vyšel v roce 2000, tohle je Mambo Italiano.

0: Berani zvou všechny fanoušky na jedno místo. V sobotu 5. září od 10 hodin ožije tržnice pod Kaštany dnem s Beranem. Čeká vás autogramiáda celého týmu, program pro celou rodinu, atrakce pro děti, výstava historických dresů, gastrozóna i setkání s trenéry mládeže. Den s Beranem už 5. září. Tady začíná nová sezóna.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9 990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Klikni!

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisu tu 4 pytlů.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: things that I've got.
1: Beautiful Things, to je Benson Boone v éteru Hit Rádia.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: No a je čas na poslední srdcovku, na tu vaši, jako každý den. Je to tak, nakonec jsem vybrala zprávu od Štěpánky. Díky ale všem, co jste napsali, vždycky je těžký vybrat jenom jednu. Každopádně věřím, že srdcovka od Štěpánky vám udělá radost všem. Píše, prosím o zahrání mé srdcovky skladby High on Emotion od Chris DeBoer. Asi jako 6letá jsem ji poslouchala pořád dokola a nemohla se jí nabažit. Štěpánko, já se ti vůbec nedivím. Song, který věřím, že zvedne náladu vám všem. Chris DeBoer a High on Emotion. Právě teď.

0: Lady Gaga a The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio. No my si stěžujeme, že hub je zatím málo. A prosím vás, on nám padl český nový rekord? Ano. Jeden pán z Tachovska, Josef se jmenuje. Teď prosím vás, on šel původně rybařit, jo? Nic nechytil. No takže si s přítelkyní zajdou na chvilku do lesa, jestli něco nenajdou. No a našli. Prosím vás, našli gigantickýho kotrče kadeřavýho. Houba vážila 15,5 kila. 15 kila kotrče, chápete, co je z toho jídla? Neskutečný, obvod byl 181 cm. Už jenom, když se snažili vymyslet, jak jí z toho lesa dostat do auta. Takže do mikiny a pěkně oba, každý z jedné strany. To je neskutečný, 15,5 kila. Si představuju svoji mámu, kdyby tohle našla. To už by s ní v životě nebyla řeč. Ne, ne. No tak prosím vás, očividně jako rostou, jo? Tak já nevím, kdybyste o víkendu nevěděli, co roupama, můžete zkusit udělat nový český rekord. Další hity do uší, za chvilku už David Guetta, tedy Swims nebo LP.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK, víc než si myslíte.
11: Tati, tati! Na Čepkov opět přijede Michal na svatba.
12: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
11: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
12: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
11: Jupi!
13: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
14: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
16: KFC ti zase nabízí víc.
17: MacBooky Neo.
16: iPhony 17.
17: Laserové projektory.
16: Sluchátka Apple Beats.
17: A stovky dalších cen.
16: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
17: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
16: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
18: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
21: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Karmach nebo Verona, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opravuje se povrch silnice přes Jasenou, projíždí se Kyvadlově. Stejná situace je v Hlinsku pod Hostýnem a také na konci Bystřice pod Lopeníkem směrem na Starý Hrozenkov. Počítejte s drobným zdržením. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tuzemské zdravotnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74 respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, nastíní generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
11: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
10: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo o 20% méně. Vězeňská služba investuje desítky milionů korun do stavby výrobních hal přímo v areálech věznic. Podle ministra vnitra Jeronýma Tejce půjdou peníze z vlastních prostředků bezpečnostního sboru bez dalších nároků na státní rozpočet. Cílem je podpora zaměstnávání vězňů. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V doléčení bude pak pokračovat doma v Monaku. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Zlínské hokejisty dnes čeká generálka na novou sezónu. Od 17.30 je doma vyzvou Zvolen. Berani chtějí co nejlépe vyladit formu, herní systém i sestavu před prvním ostrým utkáním. To je čeká příští týden ve středu na domácím ledě proti Chomutovu. Ještě předtím se můžeme s týmem potkat tuto sobotu na tržišti pod Kaštany na Dni z Berany.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Dál čekejme na východě Moravy většinou oblačno a teploty kolem 25. Zítra víc slunce a skoro 30 stupňů. V sobotu dopoledne pak dorazí přehánky. Odpoledne má být ale zase hezky.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Co je důležitý? Už je čtvrtek. Víkend je na dosah. Možná už taky cítíte, že to potřebujete, tak energie by vám měly dodat naše další hity. Právě teď Verona a Hey Boy.

Kamaráta Be Mine, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No prosím vás, pokud máte taky ten problém, že jakmile teploty padnou pod 30, tak máte okamžitě rýmu, tak podle lékařů na to existuje jednoduchá pomoc. Měli byste spát aspoň 6 hodin denně. To, jak dlouho spíme, má totiž na případnou nemoc údajně daleko větší vliv než roční období, stres nebo věk. Hele, teoreticky je to velice zajímavý a možná, pokud spíte fakt málo, tak to může mít určitě vliv na vaši nemoc. Ale já osobně se třeba snažím každý den spát 7-8 hodin a rýmu mám od půlky srpna do půlky května. Tak nevím, jo? Tak možná pak, když spíte dost, tak ještě jsou tam ty další vlivy. Třeba, že prostě jeden den je 15 a druhý den 35, že jo? No nic, pokud máte taky rýmu, nejste v tom sami, jo? Snad to pomohlo. Imagine Dragons právě teď. Gimme, gimme, gimme.

0: Get Far at the Radio, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Pokud potřebujete trošičku té terapie a chtěli byste ji hned a ideálně zdarma, není problém, zpívejte. Nejnovější výzkumy ukázaly, že zpívání, ať už ve sprše, v autě, nebo klidně v pěveckém sboru, pokud na to máte čas, prostě to vyplavuje endorfiny a oxytocin. Klesá nám stres, jsme šťastnější, posiluje se nám imunita, líp spíme a taky se nám údajně tím posilují vztahy. To nevím, já zpívám dost falešně, tak si nejsem jistá, jestli je to pro zdraví těch vztahů úplně ideální, ale jinak, i když neumíte zpívat, to je úplně fuk. Prostě to tam puste, z plných plic. Věřte mi, že vám bude líp. Můžete to za chvilku zkusit společně s Linkin Park nebo skupinou Jelen.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: a zeď. Tweet, tweet!
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Staré město na vědomost dává, že velkomoravské

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
3: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
4: Tak kolik máš?
3: Já mám 80 rovnejch.
4: No tak to je dobrý. Já mám, já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27.
2: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
4: Já mám 27, protože mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
2: No,
4: to nebude náhoda.
3: Tak hele, dej tam písničku.
4: Ale přesně...
3: A za 10 minut se vidíme.
4: To za půl minuty.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jeleni a ještě jednu noc. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Prosím vás, je to neuvěřitelný, ale Apple má nového šéfa, to jste možná zachytili. A v krabici od iPhoneu se po letech opět mění věci, ale tentokrát k dobrýmu. Do krabic se vrátí nabíječky a drátový sluchátka. Cože? Vy dostanete k telefonu nabíječku? Ne. Člověk je z toho úplně v šoku, jak si odvyk, že jo? Drátový sluchátka to chápu, protože mladá generace teď se vrací právě k drátovým. Ono se na nich líp zachytává okliky různě a podobně, takže já to naprosto, naprosto chápu. Ale jinak jo, je to úplně, jak kdybychom se vraceli v čase, víte? To s námi můžete velice snadno. I dneska v 6 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Chybět nebudou třeba Limal. Zastaví se za námi taky Cardigans a jejich Loveful. No, abych vás na to navnadila, tak právě teď Gigi D'Agostino, Le Passion.

0: Adele a Set Fire to the Rain. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, už za pár dní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za pár dní poprvé vyrazíme k někomu z vás. Zazvoníme v éteru přesně v 7.10, už v pondělí poprvé. No a vy musíte do 30 vteřin otevřít dveře. Přesně takhle to bude. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz, to je ten první úkol. Prosím vás, myslete u toho na to, že musíte registrovat místo, kde v 7.10 někdo bude. Ideálně samozřejmě vy, ale když to otevře někdo od vás, nevadí, stačí. Musíte nás tam prostě, tak říkajíc, načapat. Jo, jednoduchý. Pokud se to povede, tak hned první den někdo získá 5 000 korun. Pokud někdo ty dveře neotevře, navyšujeme automaticky bank o 1 000 korun. Takhle to tam bude růst. Doufám, že ne, doufám, že je budeme rozdávat jak na běžícím páse. Každé ráno v 7.10 Míša s Jasmin zazvoní asi takhle. Jo, jo. Tohle, jak uslyšíte, běžíte prostě ke dveřím. Je to jasný, jsme domluvený. Výborně, držím pěsti, běžte se registrovat na hitradio.cz a v pondělí startujem.
1: Hit Radio Zlín.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Jste ze Zlína a okolí?
12: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
11: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
12: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
11: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
12: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
11: www.oaza-klidu.cz.
13: Koupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích?
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
19: Uni Hobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Rihanna Diamonds těsně před 14. v éteru Hit Rádia, za chvilku Wanted nebo Hozier, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dvě auta se srazila na hlavním tahu přes Staré Město, nedaleko Kovozo. Projet se kolem toho dá. Srážka auta a motorky se řeší v Zubří na sídlišti v ulici doktora Antonína Fabiána. Bude lepší to oběd. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Vinotéka Double Wine, výpěv z vína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine, výpěv u Zlína.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit i e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. Dalším týdnu se můžeme pak těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. Jaký program nabídnou v Mikulově, popíše mluvčí akce Dominik Rešánek.
17: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
16: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney na zahajovacím ceremoniálu Benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. Ten začal včera a potrvá do 12. září. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Start nové divadelní sezóny je za rohem. Městské divadlo Zlín zahájí svou 81. sezónu už tuto sobotu tradičním gala večerem, na kterém vyhlásí divácké ceny Aplaus. Slovácké divadlo sezonu odstartuje už zítra průvodem městem, ve kterém uvidíme postavy z aktuálních inscenací. Vyjde v 16 hodin přímo z budovy Slováckého divadla.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Až do večera čekejme na východě Moravy oblačno až polojasno. Výjimečně se může objevit i přeháňka. Dnešní maxima 23 až 26 stupňů. Zítra bude tepleji a víc slunce.
0: Krásné čtvrteční odpoledne s vámi Kateřina Pechová. Máme 2:14, takže za chvíli nepopulární názor. Ale teď už Wanted a Walks Like Rihanna. Tak si to užijte.

0: Wanted v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne a je to tu. Nepopulární názor. Jste ready?
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak jo. Podzim, to znamená, že startuje spousta nových reality shows a já si myslím upřímně, když se podíváte na to, co tam lidi občas dělají, proto aby se o nich mluvilo, tak pojďme si říct, že sláva z reality show často znamená, že vás 3 měsíce někdo poznává u pokladny a pak už je to jenom algoritmus. Takže mě zajímá a chci upřímnou reakci, je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec? Napište 777-937-777, podíváme se tomu na zoubek. A teď už houzíra.

Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry. Posloucháte Hit Radio? A my tu řešíme nepopulární názor o tom, že sláva z reality show vlastně není tak úplně sláva. Chvíli vás někdo poznává a pak držíte pěsti svému algoritmu. A já jsem se ptala, je lepší být chvíli slavný za trapas, nebo nebýt slavný vůbec? Píše Terka, radši budu neslavná normální holka, než slavná kvůli ostudě v reality show. A co si budem, občas to je dobrá komedie. To je pravda, no. Pač jinak bychom na to nekoukali, že jo? Adam píše, radši slavnej nebudu, asi stačí, že dělám rodině ostudu u nás ve městě a nemusím s tím do televize. No, to je samozřejmě taky pravda, že jo? V dnešní době. Eva píše, být slavný má asi své výhody, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, co se neumí najíst, aniž by se pokecal a tak, tak to asi nechám jiným. Evi soucítím, já jsem si dneska světlý sako pokydala kuřetem na paprice, takže chápu, ano. Dámy a pánové, pište dál, co vy, myslíte si, že je lepší být chvíli slavný za nějaký trapas, nebo nebýt slavný vůbec? 777-937-777, za chvilku se k tomu vrátíme. Ale k tomu další hity. Čekají nás nový UDG a teď už Timbaland a Katy Perry.

pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: skvělý, co? Nový UDG a jejich odlétáš v éteru Hitrádia. No a my jsme tady dneska řešili v rámci nepopulárního názoru to, že sláva z reality show není tak úplně sláva, jo? Chvilku to vydrží, někdo vás pozná a pak doufáte, že algoritmus na Instagramu bude fungovat. No a ptala jsem se, jestli je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec. A podle vašich zpráv se v tomto případě opravdu shodujeme na tom, že ta sláva za to nestojí. Ráda bych to ale uzavřela zprávou od Kristýny. Kristýna píše asi to, co si spousta z vás myslí. Rozhodně bych to nechtěla. Často mi to přijde fakt strašlivě trapný, ale stejně už se na všechny ty reality shows zase těším. No a tak to je. Tak ať už patříte mezi fanoušky reality shows nebo ne. Další hity do uší už za chvilku DJ Antoine nebo Rosé a Bruno Mars.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jedno.

0: 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rosa a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No, mám pro vás řešení na vysoké ceny pohonných hmot, protože ano, to se stále děje. A jednomu Italovi už takhle došla trpělivost. A prostě si řekl dost. Oni teda v té jejich vesničce mají navíc jenom jednu benzínku, takže ceny jsou opravdu vysoké. A pro něj natankovat jedno auto je asi 4,5 tisíce, jo. Tak se rozhodl, že ne, že už toho má dost. No, přišel na koně. Jo, a normálně teď všude cestuje se svojí klisnou jménem Maja. Ona ho doveze všude, jo, na nákupy, na výlety, k přátelům, na poštu nebo třeba k zubaři. Takže prostě už jezdí jenom na koni. A mně to přijde fantastický. Jasně, jako živit koně taky něco stojí, to si pojďme říct, jo. Navíc dobrý, tak ho strčíte do garáže místo toho auta, dejme tomu. Ale jako taky to něco stojí. Ale zase je to větší sranda. Jen teda ty brzdy jsou méně spolehlivý. Tak pokud se vydáte touhle cestou, držím pěsti. Další hity douší za chvilku Alex Warren a tohle je Avril Lavigne.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne za chvilku, 3:45. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se ještě zítra ve 12 u Srdcovek, nenechte si to ujít, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo? Šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou. V poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
1: Já, nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical.
11: Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
14: Uni Hobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
16: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
16: No jistě.
15: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
16: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
17: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
18: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Jejich nejlepší dopravní servis na východě Moravy přes Staré Město při výjezdu ze Starého Města na Zlechov. Velmi opatrně řeší se tu nehoda dvou osobních aut. Bez nějakého většího zdržení, ale projíždět opatrně. Kdyby něco nového přibylo, tak 601 13 13 05.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pit, pit.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
6: 15 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Pohonné hmoty v našem regionu dál zdražují. Nafta se teď ve Zlínském kraji prodává průměrně za 45,70 a natural za 42,10. Od začátku války na Blízkém východě tak majitelé dieselů platí už skoro o 13 korun na litru víc. Benzín od té doby zdražil o 9 a dobrou zprávu pro nás analytici bohužel nemají. I v dalších dnech mají jít ceny nahoru. Stále víc Čechů si váží zdejšího zdravotnictví. Mezinárodní studie ukázala, že spokojených je 74% z nás. Co dalšího z výsledků vyplývá, nám řekne ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Šlegl.
7: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
6: Česká republika se chce víc zaměřit na využití AI. V Praze dnes zástupci naší země podepsali deklaraci společně s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy, že budou v otázkách umělé inteligence spolupracovat. Chtějí například vybudovat AI gigafaktory anebo propojit infrastrukturu. Další čeští tenisté dnes zabojují o postup do třetího kola US Open. Dalibor Svrčina za 2 hodiny vyzve Itala Darderyho. Kuba Menšík se večer utká s Rakušanem Rodionovem. Těžké to bude mít Kateřina Siniaková, kterou čeká bývalá světová jednička Naomi Osaka. Ve hře budou i Bousková a Bartuňková.
1: Počasí v 5 slovech.
0: A rosnička.
6: Dneska mraky, zítra slunce, teplo.
0: Něco tam chybí, ne?
6: Tam byla čárka.
1: Možná nejsme největší kraj, ale jsme nejlepší. Startuje odpolední show Hit Rádia Zlín pro celou východní Moravu. Přivítejte Pavla a Šárku.
0: A my máme nasazené pomyslné rukavice, jdem to rozfajtit.
6: Taky máš jako vždycky úplně ten pocit, že si musíš políbit takhle ten sval. Jako.
0: Já to dělám, já si líbám i nohy pro jistotu. Člověk nikdy neví, ale co přijde. No tak prosím vás, my za chvilku se budeme trošičku možná bát do práci. Prý nám AI, neboli umělá inteligence, krade práci. Je to podle tebe pravda?
6: Prosím tě, já jsem klidná.
0: Jo, tak je pravda, že tebe nahradí jenom málo kdo. Já jsem na tom hůř.

0: Tady na Hydrádiu Zinu polední show nesu top 5 povolání, která zanikla v posledních 100 letech. To je jenom pro představu, jakým způsobem nám AI nebo modernizace čehokoliv může ukrást práci.
1: Tak schválně.
0: Telefonní operátor.
1: Počkej, teď mě i mrvere někdo vyvolává a chce ze mě dostat nějaký peníze za nějaký krávoviny.
0: Tomu bych řekl telefonní loupák, ale telefonní operátor, myšleno ten přepojovatel, když si někam zavolala.
1: Jo, takhle.
0: Můžete mi přepojit, prosím, paní Holubcovou třeba. No tak tohle už dneska není, že?
1: Dobře.
0: Ledař. Ale ne ledař na ledě, jakože na no stadionu.
1: Na zimáku normálně ledař funguje.
0: Byl ledař, který řezal led na řekách a vozil ho lidem. Máme dneska už ledovníky, že jo? Stavečku žele.
1: Jasně, to už taky, ty stroje, ano. To sebrali úplně, tu práci hrozný.
0: Pak tady byl probouzeč, ještě před 70 lety.
1: Počkej,
0: vás to zajímalo.
1: Co to jako je?
0: To chodil někdo po vesnici a ťukal lidem na okna, aby z ráno zbudil do práce.
1: Hezky, takže něco, jak je ponocný v Kroměříži, když chodí přes léto a ten tam jenom tak cinká, jasně. Jo. No tak to se ale vrátilo vlastně.
0: To vlastně
1: takže
0: nevím.
1: Co víš, třeba i za chvilku nám budou vozit kusy ledu z rybníka domů zase.
0: To vlastně nevím, že opravdu tady ve Zlíně se máme olinku. No, k tomu a poslední věc, rozsvěcovač, neboli ten, kdo chodil a rozsvěcoval večer veřejné osvětlení, jestli to bylo ještě na olej.
1: To je krásný, jasně, ano, to je boží.
0: Tak jsem jenom chtěl říct, to je jako top 5 povolání, které zaniklo v posledních 100 letech, takže se o práci asi bát nemusíme. Nicméně bojíte se o ní? Myslíte si, že by vás AI dokázala nějakým způsobem nahradit? 601 13 13 05 na

0: My jsme tady před malou chvilkou na Hit Radio Zlín odpolední show rozjeli téma, jestli nám AI, umělá inteligence, ukradne jednou práce. Jako nám dvou určitě ne, protože tak blbé otázky, jako já mám v soutěžích, tak to si myslím, že AI nenahradí.
1: Ani AI nedalo přes dělat.
0: V žádném případě, takhle daleko ještě není. Jana, já se u nás určitě nebojím o práci, dělám v klasickém třísměnném provozu a nedovedu si představit, že by takovou práci dlouhodobě nějaký robot zvládl. Pravděpodobně by to v první týdnu zabalil.
1: Hele, já jsem nedávno slyšela, že vlastně Barunka Otrokovická má jako v plánu už tak jako postupně už má nějaký projekt, že nasadí normálně fakt jakože roboty, aby tam prostě házeli gumama.
0: Bez šance.
1: A přesně si taky si přesně říkám, jak dlouho to bude asi bavit, jako jednou přijde a no tak zakládám odbory, prostě tohle teda ne.
0: No to nemám zapotřebí tady si lámat panty. Radím, já se jako kuchař vůbec nemusím bát, sice existují roboti, co už dělají celá jídla, to máš takové ty kuchyňské, poznámka redaktora, ale myslím, že tohle jakožto práci rukama v kuchyni prostě nedokáže nikdy nahradit a to ani kreativně žádný robot.
1: Jo, tomu věřím, jasně. Jo. A jíst potřebujeme vždycky, že jo, takže no teda než nás zahradí roboti všichni a pak nás vyhubí a pak nikdo nebude jíst, takže ještě uvidíme, radíme.
0: Děkujeme za výhlídky do budoucna. Eliška, jako učitelka ve školce se o sebe určitě nebojím, ale líp bych se být mohla, to je pravda. To je krásné zakončení teorie, jestli teda nás nahradí roboti, myslíme si, že ne. Já si jako se nemusíme bát.
1: Jsme klidní.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Firma Fredos Dřevo a zahrada ze Vsetína a ze Zádveřic nabízí dodávku, dopravu a montáž zahradních dřevostaveb jako altánů, pergol, přístřešků a menších zahradních domků. Dále nabízíme montáže plotů a ohrad. V našich prodejnách nakoupíte i samostatné polotovary opatřené tlakovou impregnací, jako palisády, půlkuláče, plotovky, kůly ke stromům a jiné výrobky ze dřeva do zahrady. Více na našich webových stránkách fredos.cz a e-shopu.
4: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
5: Berani zvou všechny fanoušky na jedno místo. V sobotu 5. září od 10 hodin ožije tržnice pod Kaštany dnem s Beranem. Čeká vás autogramiáda celého týmu, program pro celou rodinu, atrakce pro děti, výstava historických dresů, gastrozóna i setkání s trenéry mládeže. Den s Beranem už 5. září. Tady začíná nová sezóna.
6: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos. Prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 90.

0: i na výhodný nákup. Vaše Makro.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: zeď.
1: Tweet.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: Příští pátek je 11. září. A to se konkrétně uděje další Jelenfest v Kroměříži. V Podzámecké zahradě, kam rozdáváme lístky celý tento týden Hlavou proti Zlínu. Dneska a v tuto chvíli soutěžit o ně a bojovat o ně bude taky Dušan. Dušane, dobré odpo?
2: Yeah, zdravím všechny posluchače, ahojte.
3: Čau, čau.
1: Nazdár. Tak Dušane, jdeme na to, před tebou tři jednoduché otázky, každá má tři odpovědi, jenom zaškrtneš tu, co je správně. Dneska téma školní jídelna. Jaký ty máš vztah ke školnímu jídlu?
2: Já si myslím, že poměrně dobrý. Jako mě, když to někdo udělal, tak jsem byl vždycky spokojený. No. Jsme tam byli déle, než bylo nezbytně nutné, ale jako co se v mládí naučíš.
3: To je hezký, to je hodně pěkný.
1: Nice. Začínám si myslet, že jsme tady zbytečně, že to vezmeš za nás. Jdeme na to, jo? Tři otázky. První. Jaké jídlo z následujících je u dětí od jak živa nejméně populární? Za A. Řízek s bramborovým salátem. Za B. Kaviár s lososem, anebo za C, koprovka s knedlíkem.
2: No člověče, v mé době jsme to Bčko nikdy neměli. Jako
3: já jsem teda taky ve školní jídelně tohle si nedala teda. To,
1: jako... právě proto to tam je.
3: Jasně, no.
2: Super.
1: Takže zaškrtneme
2: Bčko.
1: Bčko?
2: No já jsem sám, taky jsem nikdy nechutnal ten kaviár, jako, tak asi to nemáme rádi, že jo? No.
1: To je naprostá pravda. Teď pozor, co je to uho? Za A, upravené hovězí odřezky. Za B, unikátní hranolky na ostro. A nebo za C, univerzální hnědá omáčka.
2: Já myslím, že tohle prostě máme všichni rádi a na tomhle se nikdy nezmění nic prostě. Tamhle pojede aj, ani ta umělá inteligence to nespraví prostě. Tamhle bude věčná.
1: Já ti rovnou řeknu, že si ten pak v tom prášku vždycky kupuju i domů. Jo, my jsme tím odkojení. No a poslední, co děti nejčastěji dostávají ve školách na desert? Za A, puding.

0: Za B Crème Brûlée, anebo za C dort Pavlova.
1: No člověče, já jsem říkal, že ty buchtičky s krémem takové. Ty,
2: no to bylo hlavní jídlo, že jo? To nebyl, tu nebyla ale přece jako tak desert, počkej, to bylo
0: tak,
2: hlavní,
0: tak
2: že jo?
0: Tak počkej, tak za D buchtičky se šorou. A protože jsi přidal otázku, odpověď, já to uznávám.
2: Hele, hezký, dobře.
1: Super, parádní, to si užijeme.
2: Já myslím, že ale v Kroměříži v Plzance nebude UHO, nebo tak nějak tajně doufám, že jako na Jelenfestu ve stáncích jako UHO dávat nebudou, jako možná no, Crème Brûlée, jo?
0: Chápeme, je to jisté zklamání, že tam UHO nebude, ale uděláme si ho doma. Dušane, koho vezmeš sebou, máš dva lístky.
1: No tak určitě přítelkyně zaberu, ta bude koukat jako.
2: Krásný,
1: a nemusí ani vařit to UHO jako.
2: Výborný.
0: Nice, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj, čau.
1: Ano, díky, mějte se, děkuji moc, ahojte.
3: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Zlín. Hit.

0: Já tady. Na Hitrádiu Zlín zkusím něco naznačit a schválně, jestli vám to dojde, jo. Houbař na Tachovsku, což je u Plzně, našel 15-kilového kotrče.
1: Wow.
0: Houbu.
1: Jo.
0: V lese.
1: Ano.
0: Po těch vlhkách, co byly.
1: No tak.
0: Chápete, kam tím mířím?
1: Chápu, ty mě chceš zase vyčíst, že jsem tvrdila, že nic neporoste, že?
0: Jo.
1: Prosím
0: jo,
1: tě,
0: jo.
1: Tak ale oni teďka říkali, že už jako něco malinko možná roste. Ale že ano. To chce ještě další deště.
0: Jo. Pravda. Jako... Jo, roste toho hrozně málo, že se pozbírali 15-kilové kotrče.
1: Dobře, to je ale jeden typ furt, chápeš, jako jeden prostě. Sice má 15 kilo, ale furt je jeden.
0: Máš ho na 10 let, ale.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra, Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
11: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
14: tak Mironet! Klikni dvakrát!
15: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hitrádia Zlín.

0: existují témata na Hit Radio Zlín, která probíráme a jsou zajímavá. Existují témata, která na Hit Radio Zlín probíráme a nejsou tolik zajímavá. A pak jsou tady témata, které si nachystala Šárka teďka do zpráv.
1: Já ti řeknu, kdy Adam Vojtěch, minister zdravotnictví, půjde na kolonoskopii.
0: Děkujeme.
1: Mám přesnou informaci přímo od něj, přímo z jeho úst to zazní, je to skvělý.
0: Výborně, výborně, ještě že jenom z úst, děkujeme.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a ještě stále se nám došetřuje nehoda ze Starého Města a směrem na Zlechov. Tady máme nehodu 2 osobních aut, projíždí opatrně. Jinak nevidím nic dalšího, kdyby něco přibylo. Tak 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
8: Pit, pit.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
11: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
10: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
11: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
15: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Nově si můžeme jednoduše zjistit, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Info najdeme v mobilní aplikaci EZ-karta. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
16: Každý tam najde tedy, co absolvoval, na co má nárok, na co bude mít v budoucnu nárok i s jakým termínem. Takže já, když mi teď bude za měsíc 40 let, tak už tam vidím, že na kolonoskopii budu moci jít asi za 15 let.
15: V aplikaci EZ-karta najdeme také výsledky vyšetření nebo data očkování. Stejné info zjistíme i na webu e-zdraví. Také obyvatelé Luhačovic už můžou napřímo rozhodovat, co se má u nich ve městě vybudovat nebo změnit. Radnice spustila projekt Luhaj City a obyvatelé navrhli třeba lanovou stezku na hřišti anebo zastřešené posezení na sídlišti Masarykova. Do konce září můžou lidé hlasovat v Luhačovickém infocentru. Používáte při googlování funkci přehled od AI? Tak opatrně, nová studie teď ukázala, že tahle funkce podporuje šíření některých konspiračních teorií. Výzkumníci proto volají po zavedení silnějších ochranných mechanismů. Zlínské hokejisty dnes čeká generálka na novou sezónu. Od 17.30 je doma vyzvou Zvolen. Berani chtějí co nejlépe vyladit formu, herní systém i sestavu před prvním ostrým utkáním. To je čeká příští týden ve středu na domácím ledě proti Chomutovu. Ještě předtím se můžeme s týmem potkat tuto sobotu na tržišti pod Kaštany na dni z Berany. A Hit Radio Zlín bude u toho. V našem mobilním studiu můžete hráčům nahrávat vzkazy do kabiny. Dál čekejme na východě Moravy většinou oblačno a teploty kolem 25. Zítra víc slunce a skoro 30 stupňů. V sobotu dopoledne pak dorazí přehánky. Odpoledne má být ale zase hezky.
13: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: Jednou jedinkrát jsme řekli, že nám někdo napsal o nějaké vesnice, kterou jsme nepozdravili a nám přišlo dalších asi 7 zpráv, tak teďka to budeme postupně odbíjet a odfajfokovávat a dneska, jakožto druhá zpráva pořadí, co nám přišla, byly Chrášťany. Chrášťany,
17: prosím tě, to je část Hulína, Pavle, ale chápu, že ty znáš mý Záhlinice, protože tam mají pivovar, že?
0: Tam jsem jezdíval, do Chrášťan jsem nikdy nebyl zatím ještě.
17: To jsou Chrášťany.
0: Teď to říkám.

0: Pro ty z vás, co jedete z práce autem, tak přejeme dobré odpoledne z odpolední show na Hit Radio Zín. Pro ty z vás, co jedete z práce na kole, tak nás asi neslyšíte, protože sluchátka se nemá na kolo nosit, čo, co víme. Nicméně, nová cyklostezka Pindula teďka propojuje Rožnov s Trojanovicemi. Další část je hotová.
1: Počkej, Pindula u Rožnova. No. Jakože Pindula je ve Zlíně, co si ta Rožnov tam dovoluje?
0: Tak to pojmenovat. To jsem se chtěl zeptat. Jestli to je Pindula stejná, kterou známe jako od Rolí.
1: No není, určitě není, tak jako Zlín je od Rožnova docela daleko, jestli si nevšimnul, Pavle, takže...
0: Tak postavíme novou cyklostezku směrem třeba na Beskydy.
1: Počkej, kdybychom to vzali ze Zlína přes Pindulu až do Rožnova a pojmenovali to Pindula, tak jako klidně, jo, ale...
0: No, to mě úplně rozbilo moji teorii, že budeme jezdit na kole a dívat se u toho na rally.
1: Jo, tak jako v Rožnově ne, no, ve Zlíně můžeš, ale tam zase není cyklostezka, myslím, přes
0: Pindulu. Tak jinak, cyklostezka je v Rožnově.
1: Počkej, cyklostezka je na Pinduli, rally se jezdí na Pinduli, ale každá je to jiná Pindula, takže jsme hájno.
0: Tak hele. Na jednom místě je rally, na druhém cyklostezka, tak to rally posuňte tam, kde je cyklostezka, prosím vás.
1: A nebo cyklostezku postavte i ve Zlíně na Pinduli, ne?
0: A nebo, děkujeme za to. No a teď už přichází čas na naši otázku vám. 601 13 13 05 náš WhatsApp. Napište nám, jestli vy sami jezdíte na kole, máte to rádi, a nebo, jestli to cestování na kole třeba bojkotujete, jestli to třeba nemáte rádi. Ne jako vztah k cyklistům ostatním.
1: Já jsem se právě bála, že vyzývá, že by tady jako hejtili cyklisty a nadávali do pumpičkářů a podobně.
0: Ne. Jestli vy sami jako třeba nenávidíte cyklistiku, nebo jako, že by vám někdo řekl jedna kola, ty no tak to v žádném případě. Tak to mě zajímá. A proč?

0: tady rozjedeme asi celkem z ostra, protože jsme se ptali, co vy a cyklistika. Jo, jako vy, konkrétně vy, jakožto persona, osoba, sednout na kolo a jet někam.
1: Já vůbec nechápu, neznám lidi, kteří nemají rádi ježdění na kole. Chápu lidi, kteří nemají rádi běh, těm se počítám, takže to je moje parta. Ale jakože by někdo řekl, že nerad jezdí na kole, to
0: já mám. Já mám pár kamarádů, kteří jako úplně...
1: A teď to je taková ta věc, kterou od dětství prostě dělá, že je to takové nějaké automatické, ne?
0: Nevím, já jsem od dětství lízátka, dneska to nedělám, tak to je jedno, ne?
1: Ty si nedáváš lízátka, Pavle, já jsem všem šokující informace dneska.
0: Prosím vás, Tadeáš, jo, napsal. Na kole v žádném případě nejezdím. Nevadí mi cyklisti, vadí mi ty jejich upruté úbory. A už teďka vím, že bych se v tom necítil dobře, takže já se tomu vyhýbal. A teď je důležitá informace pro Tomáše. Když sedneš na kolo, nebo když si koupíš kolo, tak těmu nedostaneš úbor automaticky. Ty ho nemusíš
1: Tadeáš,
0: jako.
1: Musíš se vrátit, je to Tadeáš a ne Tomáš. Aha. Řekl pro Tomáš.
0: Aha. Takže taková informace pro Tadeáše. Ty když si koupíš kolo, tak tím nedostáváš úbor automaticky.
1: Jo, to není v zákoně, že musíš jako jet v tom úboru.
0: No.
1: Ty taky nenávidím ty úbory, kor na chlapech.
0: To je... Je to zvláštní.
1: Jo, no.
0: Nevypadá to úplně hot, řekl bych, jako jim hot je rozhodně, no. Tomáš dále napsal, já jezdím na kole, když se dá vlastně pořád, hlavně do práce a podobně, mám často pak pocit, že jsem ušetřil za cestu a že si můžu dopřát lepší oběd. A to je třeba hezké, že ušetříš třeba 40 korun prostě za cestu.
1: Zároveň zhubneš cestou na kole, takže jo, si můžeš nadlábnout o to víc, to je dobrý tip.
0: A Kamča na závěr, jezdit na kole je super, mám to hrozně ráda i s rodinou a dětma, tak jezdíme, protože žádné zácpy, žádné kolony, prostě si jede, to je pravda.
1: No, nevím, já ti nevím, ale na cyklostezce tady třeba k nemocnici ve Zlíně, tam ty kolony jsou.
0: Na kole?
1: Ano.
0: V životě jsem neviděl.
1: Tam kočárky, pejskaři, všichni.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
4: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel ze tohle.
5: Tak kolik máš?
4: Já mám 80 rovných.
5: No tak to je dobrý. Já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27.
3: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
5: Já mám 27, protože mimochodem, kolik ti je, Jasmin?
3: Počkej,
5: to by je 20.
3: No,
5: to nebude náhoda.
4: Tak hele, dej tam písničku.
5: Ale přesně.
4: A za 10 minut se vidíme.
5: To za půl minuty.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioslín.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, někdo musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: nepříjemné, tak dnes přichází NZ-ko v trošku smutnějším duchu. Prosím vás pěkně, nejzbytečnější zpráva, na kterou si ještě večer budete pamatovat, že já jsem ta úplně poslední generace lidstva.
1: NZ-ko.

0: NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Protože po Z-ku už není nic.
2: Ano, já jsem teď, přátelé, fakt zjistila, že Pavel je generace Z a ovšem nikoli rokem narození, to zase jako mu nefandíme, že Pavel, jako, tam si trochu jinde, ale tak chováním, nic. Jo. Protože, prosím tě, velká část generace Z, a no. Naprosto to sedí i na tebe, si radši doma pustí videohru, než aby šla na rande nebo za kámošama.
1: Já nevím, co to jsou kamarádi, neznám, nebude.
2: A co je rande?
0: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Já tady pro vás nesu, prosím vás, jednu velmi zajímavou otázku. Co vám ráno před prací udělá největší radost?
2: Kafe.
1: Dál? Co víc vám udělá radost než kafe?
2: Víc kafe.
1: Co vám udělá víc radost než víc kafe?
2: Ale tohle budem dlouho držet, jako prostě kafe.
1: Já to zkrátím, prachy.
2: Á, dobře, než... na kafe.
1: Pokud chcete peníze třeba na to kafe, nebo na víc kafe, nechám to na vás, tak my vám je rádi dáme. Stačí, abyste ráno poslouchali Hit Radio Zlín, no až 7:10 zhruba zazní od pondělí zvoneček. V tenhle moment stačí jenom otevřít chodové dveře vašeho domu. Jakmile tam najdete naši patrolu, která tam zrovna náhodičkou bude stát a připravená, tak v ten moment dostáváte peníze. Stačí se ale zaregistrovat na hitradiozin.cz.
2: Přátelé, interní informace, oni opravdu budou mít ty prachy přímo v ruce, takže fakt dostanete přímo v těch dveřích.
1: A kafe k tomu.
0: Usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Vstávej, musíme se rozejít.
4: Kolik je hodin?
3: 11. A tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
4: Jo, to nejde tak nahonem.
3: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
4: Za 5 minut, jo?
3: S námi zapomenete, co je čekání.
5: Internext. Internet děláme my.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Bydlení Sazovice. Blízko Zlína a přitom v klidu. V Sazovicích připravujeme 4 rodinné domy s vlastní zahradou, úspornými technologiemi a dokončením na klíč. Váš nový domov najdete na bydleni-sazovice.cz.
11: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
12: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Tady na Hitradio Zín budete u historického momentu, kdy vidíte do naší backstage během živého vysílání. Protože vždycky, když se vypnou mikrofony, tak pojďme si říct, tady ta debata někdy zní trošičku jinak, než je venku, jo? Než to slyšíte vy. A teď, protože ještě jsem neodpověděl na otázku, co položila Šárka, tak teď možná zažijete něco, co jste zažili. Zeptej se.
1: Já fakt nevěřím tomu, že to budeš vědět, ale dobře, já jsem se totiž Pavla zeptala, jaká je spojitost mezi suchem a orlickými vraždami.
0: Úplně jednoduchý, že teďka se objeví ty barany, když to bude klesat.
1: Jak to víš, všecko víš, tak já už to do těch zprávách nedám asi.
0: Jakože táhnu nohu, vypadám tak, nebo jako, to jasný, ne?

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nevidím žádné komplikace, tak my jezdíme bez problému, tak hlavně ať nám to vydrží. Kdyby se to změnilo, 601 13 13 05 je náš WhatsApp.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
4: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Policisté opět po letech otevírali sudy vytažené z Orlické přehrady. Hladina vody totiž spadla na historické minimum a jakmile tam kolem jdoucí uviděli sudy, vybavili si slavné orlické vraždy, kdy skupina pachatelů schazovala do přehrady sudy z těly. Policisté nicméně ubezpečují, že v aktuálně nalezených sudech žádná těla nebyla. Zřejmě původně sloužily jako součást pontonu. Pohonné hmoty v našem regionu dál zdražují. Nafta se teď ve Zlínském kraji prodává průměrně za 45,70 a natural za 42,10. Od začátku války na Blízkém východě tak majitelé dieselů platí už skoro o 13 korun na litru víc. Benzín od té doby zdražil o 9 a dobrou zprávu pro nás analytici bohužel nemají. I v dalších dnech mají jít ceny nahoru. Nemocnice v Uherském Hradišti spustila nový parkovací systém. Při vjezdu si stále budeme brát parkovací lístek. Zároveň nám ale systém také automaticky načte registrační značku. Po zaplacení parkování pak budeme moct vjet už bez lístku. Navíc už je hotová přestavba hlavního vjezdu do areálu. Oboje má zrychlit průjezd sanitek i návštěvníků. Další čeští tenisté dnes zabojují o postup do třetího kola US Open. Dalibor Svrčina už za pár chvil vyzve Itala Darderyho. Kuba Menšík se večer utká s Rakušanem Rodionovem. Těžké to bude mít Kateřina Siniaková, kterou čeká bývalá světová jednička Naomi Osaka. Ve hře budou i Bousková a Bartuňková. I dnes večer a v noci bude na východě Moravy převažovat oblačná obloha a výjimečně by se mohly objevit třeháňky. Zítřejší ranní minima čekejme kolem 15 stupňů. Přes den to pak vystoupá až ke 30. Ještě dopoledne může být sem tam oblačno, odpoledne už si ale užijeme slunce.

0: A my vám uděláme radost. My vás vezmeme za vašimi vysněnými hvězdami. Stars, největší sportovní, my vás tam vezmeme, domluvíme podpis, všecko.
1: Já jsem si tak teď úplně představila tolik různých sportovních hvězd. Který myslíš konkrétně?
0: Zkus si tipnout.
1: Počkej, myslíš ty největší.
0: Ty největší.
1: Ty myslíš Berany.

0: je pravda v mém životě, Pavla Cacka na Hitradio Zlín, jedna krutá pravda, že mě stačí ke štěstí hrozně málo.
1: To je náhodou hezký.
0: Jo.
1: No, to ti přeju.
0: Mě to přijde trochu smutný.
1: Proč? Ty to je právě skvělý, protože jsi neustále šťastný vlastně.
0: To jo, ale já si připadám pak jako hloupě. Víš, jako že všichni jsou hrozně chytří.
1: Taky mi někdy připadáš hloupě, no.
0: Že jsou v hlavě jako zaplnění filozofickými otázky o životě a mně stačí, já mám kafe.
1: To je hezký.
0: A mě dneska přesně takhle, normálně jako z blbosti, potěšilo, že můžeme jezdit na Hradskou, konečně, jo, u lázní.
1: Myslíš, jako, že křižovatka pod lázněma je hotová ve Zlíně, ano, to je krásný, dokonce nám tam dali odbočovací pruh a já, jako matka dětí, které chodí plavat do lázní, oceňuju velmi to, že je tam konečně přechod, hezky vyvýšený, bezpečnost, především krása.
0: A teď už to můžu říct, když jste jezdili na Hradskou, tak ona byla z jedné části uzavřená, ale je to jednosměrka. Mohlo se tam najet a zaparkovat?
1: No, přechodně mohlo, no, ale...
0: Mohlo!
1: Jako takhle, my jsme tam jezdili.
0: Já právě taky. A teď už to můžu říct. Aby mě nikdo zpětně nepokutoval. Já jsem tam jezdil furt. Vždycky na hulváta.

0: pozdní odpolední show se ptám naší redaktorky, zprávařky,
1: Rosnička, to Rosničky. Je to slovo, co hledáš, ano.
0: Ano, mm-hmm. Tak jak to vypadá?
1: Je to tak, opravdu, v sobotu dorazí studená fronta, přeháňky, teplota spadne od takových jako 6-7 stupňů, což není nic moc, ale jako jo, prostě se ochladí o kousek.
0: Mě to zajímá konkrétně v sobotu, prosím, konkrétně v sobotu mezi 8 ráno a 16 odpoledne.
1: Dobře, tak myslím, že to je tak, že dopoledne má právě pršet, pak už se to má nějak jako ustálit, tak... Blbý, jo?
0: To je blbý, promiň. Protože já jedu na Frišták, tam mají skvělou akci, výbornou, je to obrovský turnaj fotbalistů, který moderuju mimochodem, tak se tam hrozně moc těším. A jak nám, jakože nám bude pršet, a bude pršet moc?
1: Počkej, ale prosím tě, to je právě super, budou super skluzy na tom hřišti potom.
0: To je cool!
1: No vidíš.
0: A klobáska bude chutná.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

obávám se, že tohle téma na Hit Radio Zlín bude vlastně temné, protože se zeptám, kdy jste si naposledy nechali změřit tlak nebo zjistit, jaký podíl třeba vašeho těla tvoří svaly a tuk. Obávám se, že jenom málo ruk by se tuhle chvíli zvedlo. Je na čase to možná změnit. Konkrétně zítra to můžeme napravit zdarma bez objednání. Centro Zlín Malinovice startuje celorepubliková kampaň ke Světovému dni srdce. Od 11 dopoledne do 7 večer tam budou odborníci, můžou měřit krevní tlak, obvod pasu, složení těla. Hodně nám v těchto věcech poradit, říct, co to znamená. Nejen, že nám někdo jako doktor třeba řekne čísla a my nevíme, co to je, ale a i řeknou, jak, do jaké míry bychom měli třeba změnit životní styl, ne nutně, ale úplně i ten, jakožto jídelníček, co bychom třeba do stravy měli přidat, odebrat a podobně. Akci připravil spolek Zastavme nadváhu a obezitu a všechna měření i konzultace jsou zdarma. Takže zítra v pátek 4. září mezi 11. a 7. v Centru Zlín Malenovice. Víc najdete na webu zastavmenadváhuaobezitu.cz. Hit Radio Zlín.

0: show před malou chvilkou, že vás vezmeme za našimi největšími stars, což tady ve Zlíně, tak jako víceméně pochopitelně jsou prostě ty naši berani.
1: Tak někdo by řekl, že třeba i fotbalisti, jo, ale
0: taky,
1: já prostě...
0: Taky, jo,
1: hokej je větší... Hokej je větší srdcovka, takže beraní, jasně.
0: Jak pro koho? Jak pro koho? Nicméně pro ty z vás, co jste opravdu jako srdcem u beranu, my vás pozveme na Den z berany 5.9. tadle sobota, ale otázka zůstává, kde to bude? Kde se potkáme?
1: Na tržišti pod Kaštany se potkáme, potkáme se tam od 10 do 16 hodin, teda samozřejmě můžete jako zůstat i díl a pak si někam třeba na kafe.
0: Jo, berani už tam nebudou, ale klidně
1: no, zůstaňte. Tam zůstaňte, no, přesně klidně. Tak, ale my tam budeme taky hit rádio znít samozřejmě. Bereme tam naše mobilní studio a přátelé, máte krásnou příležitost přijít do toho mobilního studia a nahrát tam vzkazy beranům do kabiny.
0: To vůbec
1: je tím pak budeme normálně hecovat, je tím budeme před zápasem.
0: Já se to dozvídám až teď.
1: Tak už to víš, Pavle, tak klidně přijď.
0: Tak asi jste pochopili, že já tam nebudu, ale...
1: Já jo.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Staré město na vědomost dává, že velkomoravský koncert se u nás odehrává. Tuto neděli uvidíte Krokodil Orchestra a Ensemble Flair a další. Vstup volný. Večerem provází Stanislava Fojtová. staréměsto.uh.cz.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
17: Reklamy byly dlouhé?
18: No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme.
17: Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: během tady té hodiny, během tady těch 60 minut na Hitradio Z odpolední show, ještě než se rozloučíme, se musíme pohádat.
1: Už
0: protože zás? Ty jsi řekla jednu věc, která mě absolutně popudila.
1: Počkej, co myslíš, s těma sportovcama, že?
0: Jo,
1: dobře.
0: Jde o rok, já nevím, pardon, omlouvám se, že to neřeknu přesně, ale tuším, to mohlo být nějaký 2-5 třeba, když naše česká reprezentace na olympiádě, letní olympiádě, vyslali Romana Šebrleho, který dostal snad 4 zlaté medaile, já si to pamatuju, jak jsem jako děcko to sledoval, já jsem ho úplně žrál a do dneška je pro mě Roman Šebrle jeden z největších sportovců, který tady v České republice je, byl a bude.
1: Jo,
0: a ty jsi řekla, něco, jestli jsi prosím tě, Šebrle, kdo už nás dneska na něho myslí. Ne, Šebrle je pořád top.
1: Já jsem to prostě myslela tak, že jako promiň, ale zrovna atletika není u Čechů úplně jako, že víš
0: moderuje
1: co.
0: Moderuje zprávy, vypadá sexy.
1: To je pravda, no. Pod to se podepíšu. No.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opravuje se povrch silnice přes Jasenou, projíždí se Kyvadlově. Stejná situace je v Hlinsku pod Hostýnem a taky na konci Bystřice pod Lopeníkem směrem na Starý Hrozenkov. Počítejte s drobným zdržením. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám.
2: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromýhygienik.cz.
4: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i lahodný moravský burčák. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.

0: zpráv pře Lucie Daňková. Povodí Vltavy zítra kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii bude řeky vodou dotovat vodní nádrž Slapy. Až se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.
1: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
0: Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Motoristé na odpolední schůzce s premiérem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard. K žádné dohodě zatím nedospěli, diskuze bude pokračovat v pondělí ráno i večer. A konečně rostou. Deště z konce prázdnin trochu povzbudili růst hub. Někde se objevily například žampiony. Podle mykologů existuje šance, že se nějaká menší vlna hub ještě objeví. Jaká bude situace dál, záleží na dalších případných srážkách. Máš chuť.

0: bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 18 až 13 stupňů, zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne, zpočátku oblačno a přehánky, postupně ubývání mraku na polojasno a večer se přehánky nebo déšť a dokonce i bouřky opět objeví, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a čerstvý nárazový vítr k tomu.
1: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

Kylie Minogue, One Night Like This, tak to byl start dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme vám to nejlepší od 80. až po milénium, to nejlepší, co se nachází v našem hudebním archivu. Pečlivě jsme brouzdali taky dnes, abychom vám připomněli chvíle plné nostalgie. Tohle, to je oslavná píseň Whitney Houston, autorka legendárního hitu I Wanna Dance With Somebody. To určitě velmi dobře znáte. Možná se k tomu váže nějaká vaše oblíbená vzpomínka, tak se teď nechte unášet. Hlavně se nechte unášet na vlnách Hit Rádia a hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezký čtvrteční večer.

0: Freddie Mercury za námi, Bon Jovi za chvilku, Keep the Faith, to je velký nářez, i tohle vám budeme hrát na Hitrádiu už za pár minut, tak držte vlnu.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel s tramvají.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Berani zvou všechny fanoušky na jedno místo. V sobotu 5. září od 10 hodin ožije tržnice pod Kaštany dnem s Beranem. Čeká vás autogramiáda celého týmu, program pro celou rodinu, atrakce pro děti, výstava historických dresů, gastrozóna i setkání s trenéry mládeže. Den s Beranem už 5. září. Tady začíná nová sezóna.
8: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Už jich máte Hit Radio, tohle je Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, no ten se tady rozhodně nekoná, naopak sami rozhodně nejste se s Hit Radiem a my jsme za to rádi, díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro čtvrteční podvečer a večer posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 4 minuty po půl sedmé, kdy vám budeme servírovat další jenom hity, ty nejlepší z 80. 90. MLN a připravení Orange Blue, She's Got It High.

0: Modern Talking, velká klasika, která nás vrátila zpátky na taneční parkety Atlantis is Calling. Ta byla velká hudební vzpomínka, kterou už za chvilku v éteru Hit Rádia vystřídá tahle parádní věc. Cardigans, Love Fool. Další velká hudební vzpomínka připravená v playlistu, i tohle vám do konce hodiny zahrajeme. No a k tomu můžu přislíbit i další ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia, tak třeba tady ta Tikaram, Twist in my Sobriety, i s tím můžete počítat, i na to máme prostor. Užívejte čtvrtek.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order, ti nás dovedli až k 19. hodině. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i v té příští 60-minutovce.
1: Tati, tati, na Čepkov opět přijede Michal Nesvadba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin, nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
5: Kia. Movement that inspires.

Tohle jste určitě dobře poznali. Eurythmics nám dělali teď radost na Hit Rádiu. Sweet Dreams Are Made of This. Záležitost, kterou jsme připomínali v rámci hudebního speciálu Hit Rádio Classic. My jsme vstoupili do jeho dnešní druhé hodiny, která nabídne taky domácí muziku. Skupina Činasky a jedna velká klasika z jejich produkce, první signální. Tak to si teď dáme pořádně.

0: další skvělá hudební vzpomínka v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Life is too short, Kate Tracy. Posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. večerní, tak jako každý všední večer. Enlí má píseň Voices, i tu pro vás máme připravenou v playlistu, už za chvilku bude hrát. A těšíte se, můžete taky na tuhle fantastickou hudební vzpomínku. Buggles, Video Kill the Radio Star. Záležitost, kterou máme moc rádi a moc rádi vám ji připomeneme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak i takové budou příští minuty na Hit Radio. Hezký čtvrtek. Hit Radio.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: Firma na zážitky
3: CZ.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Tohle jsou All Saints. Black Café se jmenovala záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle věc All Saints se představili v roce 2000, je to tedy čistý hit milénia. Každopádně, co čert nechtěl, o rok později se tahle partička rozpadla, takže vůbec tu největší slávu, kterou ve své kariéře měli, získali díky songu, který byl zároveň jejich posledním. Takže vlastně si moc té slávy paradoxně neužili. Ale díky za tenhle song, protože vám ho alespoň teď můžeme připomínat v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tady vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a hity milénia. Dál James Ingram, I Don't Have The Heart. I to je obrovská záležitost, velká singlovka, kterou v playlistu máme nachystanou. Ale ještě předtím trošku rocku. Let's Get Rocked. Def Leppard.

0: Romanťárna a slíbený James Ingram, I Don't Have The Heart. Taky tohle jsme vám hráli v rámci čtvrtečního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že to polahodilo vašim uším. Centauri The Spirit, taky Enya Orinoco Flow. To je hodně energická věc. No a taky nějaká Ždorp. To budou interpreti, které budeme nabízet dál do konce té aktuální hodiny. Písnička pro tebe bude úplně pro všechny. Už za chvilku na Hit Radio. Hit
1: Radio. Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle byl výlet do Austrálie, In Excess, The Strangest Party. Tak to byla věc, která nás dovedla ke 20. večerní.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi!
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, pěkný večer přeju.

0: Somebody Dance With Me v podání DJ Boba. Tohle jsme vám hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A tuhle parádní energickou věc Richarda Millera budeme hrát v příštích minutách.
1: Pod každou sukni
0: Nina Ritchie. Tohle pro vás máme připravené. Shakespeare Sisters, Hello. A taky George Harrison, Got My Mind Set On You. Další obrovský hit. I takové budou ty příští minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomněli to nejlepší z 80. 90. a milénia. A hrajeme napříč všemi žánry i jazyky. Tak doufám, že užíváte večer. Čtvrtek 3. září.

0: Tohle byla Rena Scott z Hold Up. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne opravdovou klasiku. Ze Zlatého fondu vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Až do 21. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. i hity milénia. Tak užívejte večer.
1: Čepkov opět přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.

další skvělá hudební vzpomínka Jennifer Rush, Tears in the Rain. Věc, která nás vedla až ke 21. hodině, znamená to, že končíme dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale už zítra tady budeme s úplně novým, úplně čerstvým a hrát vám budeme zase to nejlepší z 80. 90. milénia. Tak se na to můžete pomalu těšit. Teď užívejte večer s dalšími hity Hit Radio. Martin Garrix a Bon, No Sleep, taky DHT, Listen to Your Heart, anebo skupina Mirai, Tenkrát. I to pro vás máme do těch nejbližších minut. Tak hezký čtvrtek.

Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: These beautiful things that I've got.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Čepkov opět přijede Michal Nesvadba.
3: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
2: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
2: Jupi!
4: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Tati, tati, na Čepkov oběd přijede Michal na svatba.
2: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
1: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
1: Jupi!
3: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: opět přijede Michal na svatba.
1: Kouzelný Michal? Kdy? Kam?
0: V neděli 6. září v 16 hodin nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Michal přiveze to nejlepší z jeho vystoupení. Barevné lepící pásky, legrační playbacky, hudební koláže a do show zapojí i publikum. Kouzelné odpoledne s Michalem 6. září od 16 hodin.
0: Jupi!
2: Více na Facebooku nákupní centrum Čepkov.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.